Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi, ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet,

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Na Krokodýlu si užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech, no a spousty z vás vyráží na plavbu po Brněnské přehradě, zakotvíte u hradu Veveří, projdete si ho, no a tam je samozřejmě rekonstrukce v plném proudu a navíc velké překvapení teď čekalo i archeology při opravách právě na hradě Veveří. Pod jižní branou objevily základy mohutné středověké hradby, silné přes 2 metry, která podle odborníků mění dosavadní přestavy o vstupu do hradu. Tak odkrylo se tam toho víc, určitě to pak budeme moci vidět na hradě. Teď si užívejte skvělé hity, plavbu případně po Brněnské přehradě, pokud některý v následujících dnech plánujete. No a hlavně hity na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Letos prý na letní dovolenou preferujeme Tuzemsko a bližší destinace. I to je poslední průzkum, na který koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Strávit letní dovolenou v Tuzemsku plánuje letos 77% z vás. Oproti loňsku je to 12 procentních bodů více. Naopak podíl těch, kteří chystají se na dovolenou v zahraničí, meziročně klesl z 57% na polovinu. Do výběru letošní dovolené se také promítá konflikt na Blízkém východě, kdy téměř třetina z vás preferuje bližší a bezpečnější destinace, vyplývá to z průzkumu státní agentury na podporu cestovního ruchu. Tak ať vyrazíte kamkoliv, užijte si to, my vyrážíme do světa dalších hitů. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodil.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Audi.

0: je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Dávno už vím, že chodím jak tě.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej.

0: Dokolí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 103 tisíce korun.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Kluk.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: to nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Troufám si říct, že offspring vás mohli probrat, milí krokodýlové. Dobré ráno, dobrý den, máme půl šesté, polovinu 23. týdne, a to středu 3. června. Tamara a Kevin dneska slaví svůj svátek. My gratulujeme samozřejmě. Pokud v téhle chvíli vyrazíte na silnice, je tady nehoda na ulici Borgesova ve směru do Židenic, těsně před Husovickým tunelem se řeší nehoda osobního auta s nákladním, ale tam se kolona zatím v téhle chvíli netvoří. No tak ono ještě tak úplně moc lidí nejezdí o té půl šesté ráno. Co se týče počasí, tak to samozřejmě probereme podrobněji během chvíle. Jinak vypadá to, že se k nám od západu blíží nějaké ty srážky. Uvidíme, jak moc dorazí až k nám na jižní Moravu. V centru Brna máme v téhle chvíli nějakých 16 stupňů. Přátelé, tak stáváme do práce a tváříme se radostně. Nejde to? Asi nedivím. Dobré ráno.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Dobré ráno Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3 minuty bude 6:45. Jak to tak vypadá, tak dneska nás žádný velký pařák nečeká. Deštníky raději sebou. Dneska by mělo být zataženo od jeho západu s deštěm, případně přehánkami, výjimečně možnost bouřky. A kolem poledne začnou srážky ubývat a budou se měnit v lokální přehánky. K večeru se bude oblačnost i protrhávat. Ty občasné srážky se můžou déle vyskytovat na jihovýchodě kraje. A nejvyšší odpolední teploty mezi 16 až 19 stupni. Dobré ráno.
2: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
3: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: 5 hodin 59 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den. Máme středu
1: 6.
0: Šestý měsíc. Mozek nefunguje. Doufám, že vám ano, ze studia Krokodýla vám to přejí, aby vám ten mozek fungoval. Katka Horáková.
1: A Tunda Kala, hezké ráno. Vidíš, tak ty jsi navázala na mě. Já jsem tady před chvilkou říkala, že jsem tenhle týden posunutá o den, tak ty jsi o pár dnů, to vypadá.
0: Já jsem se o půl roku úplně někde jinde jako.
1: Tak a máme první dnešní zprávy. Letošní jaro v Brně bylo třetí nejteplejší, víc už za chvíli.
0: Co po šesté? Na to se moc těším. Van Halen, Jump. Bude i Verona. A chystám i No Name.

0: třetí nejteplejší jaro v historii měření od začátku 19. století. Proti průměru let 1961 až 1990 bylo o 3,1 stupně teplejší.
1: Rádio Krokodýl, Blanensko.
0: V Kunštátu i přes přeháníky v posledních dnech dál platí zákaz na pouštění bazénů, nádrží a zalévání zahrad. Skončit by ale mohl na konci týdne. Zákaz v Kunštátu platí od poloviny minulého týdne kvůli hrozícímu vyprázdnění vodojemu. Opatření se týká i přidružených obcí.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
0: České dráhy od 18. června nabídnou více spojů mezi Prahou a Břeclaví či Bratislavou. Na lince X41 s názvem Slovan, která povede přes Otrokovice, pojedou nové spoje od čtvrtka do pondělí. Tři nové zpáteční spoje propojí Prahu s Břeclaví, jeden se slovenskou metropolí. Majitel fotbalové zbrojovky Vojtěch Kačena uvažuje o výstavbě stadionu v Brně za 3 miliardy korun. Přemýšlí o kapacitě 30 až 35 tisíc diváků. Zbrojovka suverénně vyhrála druhou ligu a po třech letech se vrací do nejvyšší soutěže.
1: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo Málenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Doprava houstne na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. V Brně v Porgesově ulici směrem na Židenice dejte pozor na nehodu osobního auta s nákladním, kolona se ale zatím netvoří. A v Třebíči v ulici Obránců míru se srazila dvě osobní auta, projíždějte s opatrností. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Lenko, děkujeme, už nám začíná také zpomalovat doprava na příjezdu k Brnu po D2 od tam už naberete minimálně nějakých 5 minut. Průjezd po D1 kolem Holubic, trasa Vyškov Brno, zatím bez problémů.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 6. hodině raní.
1: A Tamara a Kevin mají svátek, tak všechno nejlepší. No a stále soutěžíme o pořádnou pizzovou nadílku, tak buďte dál s Krokodýlem.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlubí se paní Novotná. Ten můj Pepa, to je zuřivej milenec. No, když má konečně plnit aspoň jednou za měsíc manželské povinnosti, tak mu to nejde a on zuří.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 10 minut, co přinesl zajímavého 3. červen toho, kterého roku třeba. V roce 1145 papež Evžen III. Dal odbojná moravská knížata do kladby. V roce 1421 v Čáslavi byl zahájen Čáslavský sněm, na němž účastníci neuznali Zikmunda Lucemburského za českého krále a přijali 4 artikuly pražské. Můžeme také zmínit třeba rok 1953, kdy v Plzni demonstrovalo okolo 20 tisíc lidí po měnové reformě. Šlo o první masové projevy občanské neposlušnosti od komunistického převratu v únoru 1948. Zasáhnout musela armáda a lidové milice a stovky lidí byly zatčeny. Pojďme se podívat do světa. Třeba rok 1539 španělský mořeplavec Hernando de Soto prohlásil americkou Floridu za majetek španělské koruny. Můžeme také mrknout třeba na rok 1888, kdy pan Emil Colben, ano, Colben, Daník Čekare, víte asi, byl uvítán osobně Thomasem Alvou Edisonem na místo elektroinženýra v konstrukčním oddělení Edison Machine Company se slovy: budeme dobrými nepřáteli, ale budeme se snažit být vždy dobrými spolupracovníky. Zajímavé přivítání. Pojďme dál. Můžeme také zmínit třeba rok 1950, kdy francouzská expedice jako první zdolala Annapurnu 1, jednu z nejvyšších hor v Himalájích. V roce 1965 odstartovala pilotovaná kosmická loď Gemini 4, první vícedenní americká vesmírná mise. V roce 1968 se spisovatelka Valerie Solancová pokusila o atentát na Andyho Warhola. V roce 1979 proběhl výbuch ropné studny na jihu Mexického zálivu a způsobil nejhorší únik ropy do oceánu v celé historii. Kdo pak dneska slaví narozeniny? Například herec Jiří Langmajer, ten dneska slaví kulaté 60. narozeniny. Zpěvačka Suzy Quatro slaví 76. a excelentní tenista už pravda ve výslužbě, ale všem by nám to nadal, buďme v klidu. Ano, všem by nám to nadal Rafael Nadal, který dneska slaví tu kulatou 40. A také režisér Petr Kracík dneska slaví 68. narozeniny. Svátek slaví dneska Tamara, Anatol, Lešek, Palmíra, ale třeba také Kevin. A pozor, pokud přemýšlíte, jestli dneska budete pěšky nebo na kole, auto jakože asi ne, tak dnes je světový den jízdního kola. Tak třeba na kole, no jo, ale zase znáte to. Kdo odmontoval ty blatníky, budou asi potřeba, dneska bude pršet. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: 6 hodin 20 minut, to je čas, kdy posloucháte Radio Krokodýl a čas, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Deštivé, máme tam 17 stupňů, ve Vyškově třeba 14, tam je ty drobná přeháňka, Žďár nad Sázavou hlásí 14,5, Břeclav hlásí stupňů 17. Od jihozápadu to bude s deštěm, sem tam přeháňky, sem tam také bouřky, jinak ty srážky déle vydrží na jihovýchodě kraje. A dnešní odpolední maximální teploty pouze do 19 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Jarní boom mláďat v zoologických zahradách na jihu Moravy pokračuje. V brněnské zoo se těší s přírůstkou u jelínků vapity sibirských, ve vyškovském zooparku zase u jaků domácích. Hrabošů na polích v Česku v květnu výrazně ubylo. Průměrný počet používaných východů z nor na hektar klesl v porovnání s dubnem téměř na polovinu. Prezident Petr Pavel bude chtít ve čtvrtek od Miroslava Hlaváče, kterého navrhla vláda na náčelníka generálního štábu České armády, slyšet jeho priority. Očekává od něj kontinuitu v tom, co dělal dosud. Nahradit má Karla Řehku. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
10: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Faccio Camerario Crocodilo.
1: Faccio Camerario Crocodilo.
0: Faccio Camerario Crocodilo.
2: Takže byste si dneska ve středu 3. června pochutnali na hromadě pic, ano. My pro vás máme takovou pěknou soutěž, kdy posloucháte Krokodýla a přímo k vám přijede Ital Piero Caruso z Caruso Pizzy.
3: Ale musíte nám napsat, a to na studio@krokodil.cz, a napište, kde posloucháte Rádio Krokodýl, odkud jste, kolik vás tam je a proč bychom měli zavítat právě za vámi.
2: Když váš vod bude nějaký pěkně originální, bude vybran, tak ta pizza dorazí přímo právě k vám. studio@krokodil.cz, tam pište ten svůj e-mail.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Vyrazíme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Doprava houstne na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. V Brně v Porgesově ulici směrem na Židenice dejte pozor na nehodu osobního auta s nákladním, kolona se ale zatím netvoří. A v Třebíči v ulici Obránců míru se srazila dvě osobní auta, projíždějte s opatrností.
2: Pozor dejte taky na D1, trasa Vyškov v Brno, tam už doprava zpomaluje, pravda kolem Holubice ještě průjezdno, ale kousíček dál. U Rohlenky je pomalejší provoz, no a potom taky před křížení s D2. Šťastnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl 7 jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, co máme udělat, když vidíme kominíka.
3: Třeba on se vás zeptá na něco, tak to uděláte a on vám dá za to štěstí.
4: Třeba když nám něco nefunguje, tak on nám vyčistí třeba komín.
5: Když vidíme kominíka, tak se máme chytnout za knoflík a přinese nás štěstí.
1: Já když vidím kominíka, tak se vždycky zamyslím nad tím, jestli mám revizní prohlídku jednou za rok, která je povinná.
2: To je pravda.
1: Ty se chytáš za knoflík při kominíkovi?
2: Jako nejsou úplně pověrčivá, ale říkám si pro zichr, hledám knoflík, jestli nějaký mám, to je jako...
1: To je nutnost.
2: Chceš si to pojistit, že jo, kdyby náhodou.
1: Kdyby náhodou.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Pět minut a bude 5:45. Jak je venku, tak trochu zataženo, zatím neprší. Ten dešť se blíží k Jihlavě a přijde i k městu Brnu. V Brně máme 17 stupňů, Břeclav hlásí taky 17, Vyškov hlásí stupňů 15. Víc než 19 stupňů dneska nebude a mělo by pršet.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Dětské hřiště na brněnském obilním trhu je uzavřené. V pondělí dělníci zahájili rekonstrukci, která potrvá do konce srpna. Opravy výjdou na víc než 8 milionů korun. Hmyzem roku se stala kudlanka nábožná. Ocenění udělila Česká společnost entomologická a zároveň vyzvala veřejnost, aby se zapojila do jeho mapování. Vlivem oteplování se na českém území rychle šíří. Ještě na konci 20. století se vyskytovala pouze vzácně na jižní Moravě. Premiér Andrej Babiš se včera setkal na úřadu vlády s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Měli jednat o připravované nové armádní koncepci či mandátu na nadcházející summit NATO. Schůzka se odehrála bez vyjádření pro média. Česká fotbalová reprezentace odehraje zářijové domácí zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko v jiné pražské aréně na Letné. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
7: Nepoznávám své známé v dálce.
6: Vidím to na žejdla.
8: Při čtení se mi mlží písmena.
6: Vidím to na žejdla.
9: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
6: Vidím to na žejdla.
10: Při řízení mám neostrý pohled.
11: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
13: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
1: Rádio Krokodýl.
15: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hit.

0: United dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: 10 minut a bude 7 hodin, přejeme vám dobré ráno.
3: Krásné ráno a víme, že se do Jihlavy sjedou rekordmani. Titul rekordman roku tam bude udělovat agentura Dobrý den a letos jí získá například Václav Dohnalý, který je autorem téměř 60 modelů, ale pozor, motocyklů, ale pozor, jeho modely jsou vytvářeny z papírové čtvrtky, přesto jsou to dokonalé zmenšeniny těch skutečných z 20. a 30. let minulého století. Další rekordmankou je i Monika Benešová, která je první Češkou s koronovou chorobou, která vystoupala na nejvyšší horu světa Mount Everest. Na akci ale bude například i Zdeněk Knedla, známý jako Železný zekon, a divákům předvede roztlačení auta pomocí oštěpu opřeného ostřím o vlastní hrdlo. Tak jestli si tohle nemůžete nechat ujít, tak festival rekordů v Jihlavě proběhne 12. června.
2: Já jsem viděl Knedlu jednou, jak tady to dnes to dělá, jako je to šílený. Hele, kdyby se směla ty nominovat na nějaký rekord, v čem by to bylo?
3: Já mám občas pocit, že jsou rekord mám ve vaření, ale jako...
2: Jo, já bych třeba mohl klidně rekordovat...
3: To není úplně nic jako extra.
2: V rychlosti usínání.
3: Tak to bych mohla s tebou soutěžit.
2: Dobře.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Hru Vlastenci nabízí Mahenovo divadlo v 10 hodin a představení Mešita nabízí divadlo Reduta v 19 hodin.
3: Středa 3. června, právě dnes bude 7 hodin, a to přesně za minutu. Katka má připravené další zprávy. Dobré ráno.
4: Pěkné ráno. Hřbitov v Brně, Králově Poli bude mít nové cesty i kolumbárium. Víc o tom ve zprávách.
3: Po 7. ale Farben. Cher. A taky včerejší oslavenec Krištof. Život je krásný i na konci světa. Půl minuty a bude 7 hodin.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Jak to dneska bude vypadat s počasím? Moc teplo nebude. Ve Vyškově máme teď 15 stupňů, Břeclav hlásí 17, Brno hlásí 17 a odpoledne maximálně do 19 stupňů. Od jihozápadu s deštěm nebo přeháňkami sem tam můžou být i bouřky.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Jsou tu zprávy, vítejte.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Zpráva hřbitovů města Brna v těchto dnech zahájí rekonstrukci.

0: města o ní včera ve Žďáru nad Sázavou jednal premiér Andrej Babiš. Stavba haly byla hlavním bodem programu návštěvy, které se účastnil i ministr vnitra Metnar. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále Roland Garros porazil Brazilce Fonseku 6-4, 6-3, 7-6. V boji o finále vyzve světovou trojku Němce Zvereva. Postoupila i Kateřina Siniaková. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou se probojovali do semifinále čtyř hry.
1: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-Paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Zkontrolujeme silnice, slovo Malenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 182. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova na 210. kilometru. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zdržíte od 2. kilometru a ucpaná je silnice 380 stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3 minuty po 7 hodině raní informace o výhře. Během chvilky budeme hrát o 2 vstupenky do kina Lucerna na film 5 švestek.
1: Je před námi soutěž s brněnským Hantecem, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Paní Pátková říká manželovi: Pepo, nechceš mi pomoct umýt nádobí? To nevíš, že nemůžu na nohy? Já se dělal legraci. Už je dávno umyté. Daj si pivo? Už letím. Škoda, že už je to nádobí umyté. Bohužel není a pivo taky není, ale když už jsi tady, můžeš ho umýt.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 10 minut po 7. Hantec právě teď. O co hrajeme? Máme tady pro vás dvě vstupenky do kina Lucern na film Pět švestek. Promítat se to bude teď v neděli 7. června od 19 hodin.
2: No a ty lístky můžou být vaše, když se právě teď dovoláte jako první na linku 603 103 103 a odhalíte, na co se Ženek ptá.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den, kdo pak tam?
2: Nikdo.
1: Nikdo, dobře. Na co se to Ženek ptá, co dneska máte uhádnout? Myslím si, že to trochu jednodušší.
3: Gomete, co to je? Špicová koberi?
1: Špicová koberi. Rádio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Kdo pak tam?
4: Jirka u telefonu.
1: Jiří, zdravíme vás. Víte, kdo, nebo co to je? Tak, kdo špicová koberi?
4: Já myslím, že je to krásná dívka.
3: Špicová koberi je krásná dívka.
1: Máte nějakou takovou doma?
4: No, měl jsem a doufám, že ještě mít budu.
1: Po té, co jste teď řekl, si nejsem úplně jistý. Dobře, každopádně máte pro tu svou špicovou kobe domů dvě vstupenky do kina na neděli. Tak gratulujem.
2: Užijte si to.
4: Díky.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Dá se to nazvat letní diskotékou, Katko, co nám teď dohrálo?
1: Rozhodně, na mě to tak působí.
0: Úplně přesně, a přijde to novinka. Ale Farm Baby Goodbye. Jak to vypadá venku s počasím? V centru Brna máme skoro 18 stupňů a víc dneska být nemá. Maximálně do 19 bude zataženo, od jihu do západu s deštěm, přehaňkami, výjimečně možnost i bouřky.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno, středobudem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest bude v srpnu prostor, kde stávala brněnská velká synagoga. Vypálili ji nacisté v roce 1939. Archeologové postupně odhalují základy synagogy. Festival ji má vrátit do paměti města. Na motorce prezident Petr Pavel na červencový summit NATO v Ankaře nepojede, přestože by ho cesta na motorce do Turecka lákala, v tomto případě by ji považoval za provokaci. Prezident to odpověděl při včerejší debatě na Zlínsku na jeden z dotazů obyvatel. Krátce před mistrovstvím světa jde do aukce dres fotbalové legendy Pelého. Dražit se bude dres s číslem 10, v němž brazilský útočník odehrál finále mistrovství světa v roce 1958. Nová sezona hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
4: Firma Mlenský, ráj pro váš byt.
5: Za 105, děcka za 50 a celý den u vody.
6: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdaliště.
5: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
6: Prostě koupaliště slavkov.cz.
5: Koupaliště slavkov.cz.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: Jo.
2: Na dlani jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Minutu po půl osmé, pojďme na silnice, slovo má Lenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 182. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova na 210. kilometru. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zdržíte od 2. kilometru. A ucpaná je silnice 380 stelnice do Brna na příjezdu do Tuřan. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštoková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
3: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po 8 jdeme za dětmi a ptáme se na zařízení, které je pro děti celkem důležité.
2: Nepostradatelné. Přesouváme se do školky v Králově Poli a ptáme se, co nebo k čemu je Wi-Fi.
3: Wi-Fi, na které se dá stáhnout písničky, film, nějaký pro dospěláky anebo pohádky.
4: A Wi-Fi je ještě k tomu, aby jelo rádio.
5: Když třeba nějaká pohádka nejde nebo něco třeba neproudí, tak on to spraví.
1: A nejhorší je, když rodičům také přijde SMS a vyčerpali jste limit, nejde Wi-Fi a milé děti, budete to mít bez telefonu.
2: Já přemýšlím, že ji dneska vypnu, co to udělá.
1: Že by se konečně potkala se svými dětmi, oni přijdou, nejde Wi-Fi.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
6: No je to nejlepší po ránu.

0: Tedy Swims dospíval na Krokodýlu 5 minut před 7:45, jak máme venku zataženo. A vypadá to, že nám zataženo vydrží a k tomu také budou ještě přeháňky. Teďka momentálně mí jedna přeháňka nám již nad Oslavou, také velké meziříčí, ano, déšť se blíží k městu Brnu. Co se týče teploty, v centru Brna máme 18 a více než 19, dneska po jižní Moravě být nemá.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Jarní boom mláďat v zoologických zahradách na jihu Moravy pokračuje. V brněnské zoo se těší z přírůstků u jelínků, vapity sibirských. Ve vyškovském zooparku zase u jaků domácích. U pražského letiště Točná spadlo včera soukromé ultralehké letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Okolnostmi pádu letadla se zabývají kriminalisté a Úřad pro civilní letectví. Prezident Petr Pavel bude chtít ve čtvrtek od Miroslava Hlaváče, kterého navrhla vláda na náčelníka generálního štábu České armády, slyšet jeho priority. Očekává od něj kontinuitu v tom, co dělal dosud. Nahradit má Karla Řehku. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skoroval v 57. minutě a připsal si 4. gól v letošním playoff. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I Am Oscar a další program. Vše na www.bílovickákřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
6: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
9: Řekni to všem.
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
16: No vám i tobě. A taky tobě.
17: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: o mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: Když se Katka zasnaží, tak to jde.
1: Ano, snažím se. A víme, že v pátek se bude v Brně konat slavnostní událost Gentleman silnic. V rámci programu představí policie příběh profesionálního řidiče Dana Šarfa, který letos v dubnu poblíž Bučovic na Vyškovsku pohotově zasáhl u vážné dopravní nehody. Pomocí improvizovaného škrtidla zastavil masivní krvácení těžce zraněného řidiče, přispěl k záchraně spolujezdkyně a až do příjezdu záchranářů poskytoval pomoc na místě. No a za svůj čin teď bude oceněn titulem Gentleman silnic. Tak obrovská gratulace a taky díky a jen víc takových gentlemanů.
2: Smekám.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Sigala Sweet Lovin na rádiu Krokodýl 2 minuty před 8 hodinou raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Starnet internet.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
0: Před 15 minut a bude 8 hodin, máme středu, 3. června. Katka má zprávy, dobré ráno.
8: Pěkné ráno, letošní jaro v Brně bylo 3. nejteplejší, podrobnosti za chvíli.
0: Po 8. Kaoma Lambada. Taylor Swift. A bude i Lucie. Dnešní počasí se nám už nijak měnit nebude. Teplota moc stoupat nebude. Jestliže máme teďka v centru Brna 18, víc než 19 být nemá. Ale co se bude měnit, tak to bude podnebí, protože se zatáhne a bude pršet.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
10: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Přeji hezké ráno.
10: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: I když jarní měsíce nebyly letos teplotní nijak rekordní, v součtu v Brně šlo o 3. nejteplejší jaro v historii měření od začátku 19. století. Proti průměru let 1961 až 1990 bylo o 3,1 stupně teplejší.
10: Rádio Krokodýl. Blanensko.
8: V Kunštátu i přes přeháníky v posledních dnech dál platí zákaz na pouštění bazénů, nádrží a zalévání zahrad. Skončit by ale mohl na konci týdne. Zákaz platí od poloviny minulého týdne kvůli hrozící

0: specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-Paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme vyrazit na silnice, začíná Lenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 176. a 196. kilometrem. Osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova mezi 212. a 207. kilometrem. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy zpomaluje doprava od 3. kilometru. V Brně je ucpaná Knínská ulice ve směru do centra a kolony jsou v Brně také třeba na Poříčí nebo na Zvonařce. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštuková.
1: Lenko, děkujeme, pojďme se také ještě podívat, co nám přistálo v lince řidičů.
3: Ahoj, tady řidič Libor z Brna na exitu Brno střed ve směru z Ostravy na Znojmový deň. Tak uprostřed pruhu leží nějaký kus plastu, tak pozor.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je zajímavé, že člověk slyší, co chce, co je mu blízké. Pán v lince řidičů říká, že tam leží kus plastu, Katka slyšela, že tam leží kus chlastu.
1: To není vůbec pravda. Já na chlast vůbec nemyslím, já myslím úplně na jiný věci. Ale
0: na
1: to
0: peníze
1: jedno,
0: třeba.
1: Třeba na peníze, 103 950 korun ve hře už za pár minut.
0: Tak Katka myslí dokonce jenom na peníze.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tak jak ti to jde? No, už moc ne, tak dvakrát do týdne. Ne, já jsem myslel doma. Doma? Tak tam už vůbec ne.
0: Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift. Opel.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
1: 8 hodin 11 minut to je čas, kdy nabízíme spoustu peněz.
2: Máme tady 103 950 korun a vy si o ně můžete zavolat a zasoutěžit na lince 603 103 103 právě teď.
1: To dáš vždycky jako výhruvajze?
2: Ale no tak.
1: Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Pavel, dovolal jsem se správně na krokodýlí zvuky.
2: Ano.
1: Pavle, dovolal jste se správně na krokodýlí zvuky. Co máte pro nás za tip?
3: No, já si myslím, že by to mohlo být zaklepání prstama na nějaký větší třeba reproduktor.
1: Já jsem, pardon, přeskl začátek.
2: Zaklepání prstama.
1: Jo, rozumím. Katka mě to už taky přeložila tady. Tak dobře, jdem zaklepat na reproduktor. Nebo zaškrábat.
2: Ano, trošku jsme si neostříhali nechty.
1: Já jsem si včera uvalil nehecem, brousil já blbec. No nic, dobře. Co říká arbitr?
2: Zase kroutí hlavou, zase to není správný typ, bohužel.
1: Pavle, je nám líto, někdy příště.
3: Tak jo.
1: Mějte se pěkně.
2: Hezkou středu.
1: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Ale Farbel Ilira Fading na Krokodilu 10 minut před 8:30. Vypadá to, že nám bude pršet. Blíží se k městu Brno nějaké ty přehánky. Nebudou to žádné přívalové velké deště, ale asi nám tady sprchne. Teď máme necelých 19 stupňů v centru Brna a víc než 19 dnes být nemá. Teď Katka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Dětské hřiště na brněnském obilním trhu je uzavřené. V pondělí dělníci zahájili rekonstrukci, která potrvá do konce srpna. Opravy výjdou na víc než 8 milionů korun. Premiér Andrej Babiš se včera setkal na úřadu vlády s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Měli jednat o připravované nové armádní koncepci či mandátu na nadcházející summit NATO. Schůzka se odehrála bez vyjádření pro média. Mezinárodní letiště v Kuvajtu dnes zasáhl íránský dronový a raketový útok. Několik lidí utrpělo zranění a musel být přerušen provoz. Česká fotbalová reprezentace odehraje zářijové domácí zápasy Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii na stadionu Slavie v Edenu. V listopadu pak národní tým přivítá Španělsko v jiné pražské aréně na Letné. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
1: Radio Krokodýl.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
9: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Je dobré si pomáhat.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Facebook Radio Krokodil.
1: Facebook Radio Krokodil.
0: Facebook Radio Krokodil.
2: Jeli po pizzu Šunkovou, nebo třeba Quadro Formaggi, nebo Quadro Stagioni, a že by vám to ještě třeba přivezl osobně ten, který to připraví, Ital Piero Caruso z Caruso Pizzi. Ano, od toho máte krokodýla.
3: Ano, není problém, stačí napsat na studio@krokodil.cz a napište tam, kde posloucháte krokodýla, kolik vás tam je a proč bychom měli přijet právě za vámi.
2: Když to bude nějaký pěkný důvod, tak my za vámi přijedem. Pište studio@krokodil.cz.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Jdeme na silnice, slovo má Lenka.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 176. a 196. kilometrem. Osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova mezi 212. a 207. kilometrem. Kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy zpomaluje doprava od 3. kilometru. V Brně je ucpaná Kněžská ulice ve směru do centra a kolony jsou v Brně také třeba na Poříčí nebo na Zvonařce.
2: Nehoda je hlášená Střebíčska v Opatově, kde se srazila dvě osobní auta, a taky na Žďársku mezi Svratkou a Křižankami, kde havarovalo osobní auto a vozovka je průjezdná jen a pouze kyvadlově.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7,5 minuty po půl deváté jedeme za dětmi na takovou příjemnou činnost a záležitost a akci se budeme ptát.
2: Ve školce na Lesné jsme se ptali, co se dělá na svatbě.
3: Dort.
4: Tancuje.
5: Se tam dává dort.
6: Sušenky.
7: Já se tam žením.
8: Právě jsem s maminkou ještě na slavě a papa sám.
9: Dává se tam pití.
10: Dává se tam pizzu.
1: Kdy jsi byla naposledy na nějaké svatbě?
2: No to už je hodně dlouho, z mých vrstevníků už to mají všichni za sebou.
1: A právě taky teďka přemýšlím, tak doufám, že neteř by mohla nějak jako za nějaký čas už třeba.
2: I mě čekají tak maximálně rozvody nebo pohřby, už nic jiného.
1: Jsme na tom úplně stejně.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Natalie Oreiro je Cambio Dolor, doznělo 3 minuty před 8:45. Katka má pro nás připravené stručné zprávy.
1: A Tonda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Vypadá to, že deštivé, během chvilky začne taková drobná přehánka, pak bude přestávka, pak bude zase pršet, pak zase přestávka. Ano, bude to tak jako vypadat asi celý den. Co se týče teplot, ty nám už moc stoupat nebudou. Jestliže máme teď v centru Brna 18,5, tak víc než 19 dnes být nemá.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest bude v srpnu prostor, kde stávala brněnská velká synagoga. Vypálili nacisté v roce 1939. Archeologové postupně odhalují základy synagogy. Festival jí má vrátit do paměti města. Na motorce prezident Petr Pavel na červencový summit NATO v Ankaře nepojede, přestože by ho cesta na motorce do Turecka lákala, v tomto případě by ji považoval za provokaci. Prezident to odpověděl při včerejší debatě na Zlínsku na jeden z dotazů obyvatel. Krátce před mistrovstvím světa jde do aukce dres fotbalové legendy Pelého. Dražit se bude dres číslem 10, v němž brazilský útočník odehrál finále mistrovství světa v roce 1958. Nová sezona hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi e na konci.
5: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
6: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 Kč.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Festival vín je tady, 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
8: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem. Automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity. Brno Líšeň.
9: Co budeme dělat o víkendu?
10: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela. Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, airhockey a herní simulátor.
9: Jo, to zní jako skvělá zábava.
10: Jasně.
9: Na dětský den pojedeme do Olympie.

0: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
11: No je to nejlepší po ránu.

0: Avicii, Hey Brother, tady u nás na Rádiu Krokodýl 9 minut před 9 hodinou.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A jdem na koloběžku.
2: Potrubnosti k novému případu má mluvčí policie České republiky v Brně Petra Hrůzová.
3: Pěkné dopoledne. Jihomoravští policisté v posledních dnech řešili dva koloběžkáře, kteří vyrazili na elektrokoloběžce pod vlivem alkoholu. K prvnímu incidentu došlo poslední květnový podvečer na Blanensku. Mladý muž jedoucí na elektrokoloběžce nezvládl řízení. Za jízdy se mu zvrtla řídítka a následoval tvrdý pád na komunikaci. Možná k tomu přispělo i to, že mladík si vezl v podpaží láhev vína. Ta se při pádu roztříštila a způsobila muži řezná poranění. Přivolaní policisté provedli u zraněného dechovou zkoušku, která ukázala hodnotu přesahující 2,6 promile alkoholu. Mladík byl převezen k ošetření do nemocnice, naštěstí s lehkým zraněním. Hned následující den 1. června zastavili policisté dalšího koloběžkáře, který je zaujal svojí krasu jízdou. I v tomto případě byl test na alkohol pozitivní. Hodnota se vyšplhá na 2,87 promile. Oba jezdce trest nemine. Je také důležité připomenout, že alkohol nepatří ani za volant, ale ani za řídítka. Přeji hezký den a naslyšenou příště.
0: Mě by zajímalo, co si mám představit, když policisté píšou do toho spisu krasu jízda.
2: No, představ si, co chceš.
0: Asi jo.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Offenbach Overdrive na Radiu Krokodýl 3 minuty před 9 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Hru Vlastenci nabízí Mahenovo divadlo v 10 hodin a představení Mešita nabízí divadlo Reduta v 19 hodin.
1: Rádio Krokodýl.
5: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojují módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
0: Za 3/4 minuty bude 9 hodin, máme středu 3. června. Ve studiu Rádia Krokodýl vám společnost dělají Katka Horáková.
11: A Tonda Kala, krásné dopoledne. Hřbitov v Brně Králově Poli bude mít nové cesty i kolumbárium, podrobnosti za chvíli.
0: Po 9. budou na řadě 90ky v 9, myslím tím muziku z 90. let, jako třeba Principal Joy Marky Mark. Right Set Fred. A taky třeba French Affair. Připravte si deštníky, za chvíli bude pršet, chvílemi víc, chvílemi míň, ale tak v podstatě celý den nám bude trochu poprchávat. Teploty ty budou stoupat, ale už ne o moc. V centru Brna máme nějakých 18 a víc než 19 dnes být nemá.
12: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Přeji hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: Správa hřbitovů města Brna v těchto dnech zahájí rekonstrukci cest na hřbitově v Králově Poli. Práce za víc než 35 milionů korun budou zahrnovat také opravu rozvodů vody a zdí. Vznikne tam zhruba 300 kolumbárních oken a rozptylová loučka.
1: Rádio Krokodýl, Blanensko.
11: V Blansku pokračuje obnova rekreační oblasti Palava a práce na novém dopravním napojení této lokality. Dělníci dokončili novou opěrnou zeď, připravují dokončení prvního úseku nové silnice. Trvá uzavírka, kdy se mezi Blanskem a místní částí Češkovice jezdí po objízdné trase.
1: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
11: České dráhy od 18. června nabídnou více spojů mezi Prahou a Břeclaví či Bratislavou. Na lince X41 s názvem Slovan, která povede přes Otrokovice, pojedou nové spoje od čtvrtka do pondělí. 3 nové zpáteční spoje propojí Prahu s Břeclaví jen a jeden se slovenskou metropolí. Tenista Jakub Menčík ve čtvrtfinále Roland Garros porazil Brazilce Fonseku 6-4, 6-3, 7-6. V boji o finále vyzve světovou trojku.

0: Vané kolony mezi 178 a 196 km osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podobná situace na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova mezi 211 a 207 km. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy vázne doprava od 2. kilometru. Stále se zdržíte na silnici 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. V Brně je ucpaná Kníčská ulice ve směru do centra a v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského v křižovatce ulic Stolná cesta, nefungují semafory, počítejte se zdržením. Pro Radio Krokodýl z Global asistent Lenka Roštoková.
1: Lenko, děkujeme, pojďme také ještě na sever, na naši svitavskou frekvenci 96,3 ve Svitavách. V Lančkrounské ulici u křižovatky s Blanickou se střetla dvě osobní auta. Místo nehody, ale průjezdné je. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 3,5 minuty po 9. hodině.
1: My vám přejeme krásné středeční dopoledne. Startujeme 9:90 a budou směřovat taky všem Tamarám a Kevinům, protože mají dneska svátek.
0: Gratulujem. Hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Manželé se chystají na návštěvu a muž se ptá. Miláčku, co myslíš? Kterou košili se mám vzít? Tu bez dvou knoflíků nebo tu se špinavým límečkem?

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 14 a půl minuty, hit vašeho života je na řadě. Ten si může objednat kdokoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na mailové adrese program@krokodil.cz. Ahoj krokodýle, prosím o zahrání písničky, která mi vrátí vzpomínky na den, kdy jsem nastupovala do své první práce. A tehdy se z krokodýla hráli písničku, kterou jsem si zamilovala. Teenage Dream od Katy Perry. Díky, ráda vás poslouchám. Pavla z Břeclavy.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Nestává se úplně často, aby jako byli chváleni učitelé, ale tak jsou chvíle, kdy to udělat zkrátka musíme. Kde se nachází, jaký dobrý učitel, případně učitelka. Stříbro odborné ceny Global Teacher Prize Czech Republic získala Daniela Hrantová-Ruměnová ze základní školy v Dolních Dubňanech na Znojemsku. Proč právě ona a co vlastně dělá něco tak trochu jiného? Ve své práci se zaměřuje na čtenářskou a pisatelskou gramotnost, rozvoj kritického myšlení a podporu potenciálu každého žáka. Školu vnímá nejenom jako místo pro získávání znalostí, ale také pro budování respektu, vztahů a laskavosti. Do toho letošního ročníku se přihlásilo 452 vyučujících. Tahle cena se uděluje u nás v České republice od roku 2017. Takže gratulujeme do Dolních Dubňan na Znojemsku.
2: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
3: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Hledáte perfektní brýle na léto? Optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: John Scadman za námi a teď 5 minut po 10. Jdeme hádat hit v jedné sekundě. Pokud máte v plánu jít na Ohňostroj 27. června na Brněnskou přehradu, tak pro vás mám 2 vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Tak myslím si, že cena celkem pěkná. Telefon 600 303 103 je připraven. Už je někdo na něm, kdo pak Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Slávek.
1: Dobrý den, Slávku, voláte z auta, bych řekl.
2: Ano.
1: Jo. Kolona, ne kolona?
2: Ne, perfektní to je.
1: To je dobře. Nevím, jestli není náhodou ve vašem hlase ironie.
2: Je trochu.
1: Aha, jo, dobře. Takže nějaká ta kolona. Můžeme hádat?
2: Jasný.
1: Jdeme na to. 3, 2, 1, go!
2: Ty vole.
1: To není správná odpověď.
2: Oh. Já to vím.
1: No tak to řekněte.
2: No.
1: No, já to znám, ale jako člověk říká, to je přece no. Vzpomenout si. Tak co dáte to? Prosím o nějakou odpověď.
2: Juanes?
1: Kdože?
2: Juanes.
1: Juanes, ten to není těsně vedle, je mi líto. Děkuju, šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Naschledanou, ahoj. Tak Juanes to nebyl, ale říkám, daleko to úplně není. Ten interpret dělá velmi podobnou muziku. Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, to je Aleš.
1: Ahoj Aleši, ty jsi poznal?
3: No, já nevím, zkusím Alvaro Soler.
1: Zkoušíš správně, uhodl si, gratuluju.
3: Jo, super, díky.
1: Co ty, chodíš na Ohňostroje?
3: Ani jednou jsem tam nebyl, ještě se mi nepodařilo.
1: No, tak...
3: Ale já, jako, myslím... Tady ty brněnské, ale jinak chodím.
1: No, jo, tak prosím tě, 27. června máš od nás 2 vstupenky na ozvučenou tribunu. Gratulace.
3: Super, díky.
1: Zatím, ahoj.
3: Ahoj.
1: Alvaro Soler, La Cintura, ta písnička se jmenuje. A je z roku 2018, dnešní hit v jedné sekundě.

0: Alvaro Soler La Cintura na Krokodýlu. My volně přejdeme do dalších devadesátek, které jsou připraveny do 10. hodiny. Bude Susan Vega. Below it. Let's come together. A taky dáme share. Co se týče dnešních oslavenců, tak v kalendáři Pravda je napsána Tamara a Kevin, ale chybí tam taky jedno jméno, které tam dřív bylo, ale teď už tam to jméno není. Takže jako oslavenkyně si říkají, a kdy budu slavit já? Prosím pěkně, Klotilda se dřív slavila 3. června a slaví se i dnes. Tak my gratulujeme.
1: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
5: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
6: Za kolik bereš?
7: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
6: A proč ještě nejezdíš elektricky?
8: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
13: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
14: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
13: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
14: No přece od Klimastylu z Hodonína.
15: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
16: Rádio Krokodýl 90 v 9.

0: Marké, to byla poslední 90 po 9. tady u nás na Radiu Krokodýl. Poslední proto, protože bude 10 za 3 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Zveme vás na řečkovický Craft Beer Festival. Užijte si neopakovatelnou atmosféru pivního festivalu na krásném místě v amfiteátru starého pivovaru v Brně Řečkovicích. Čepovat se budou ta nejlepší česká i zahraniční řemeslná piva a o muziku nebude nouze. Skvělé pivo a pohoda na řečkovickém Craft Beer Festivalu 5. a 6. června. Těšíme se na vás.
6: Rádio Krokodýl.
7: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
8: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
7: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz Léto plné her, pohybu a radosti.
9: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5 490 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz
12: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
13: Rádio Krokodýl.
14: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po desáté to budou Clean Bandit a Demilová to solo. Chystá se Elena Marlin. A jako první po desáté Pokáč a Pavel Cel, ta písnička.
15: A tak zpívám, zpívám dál.
13: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Venku máme zamračeno a prší nám hlavně pod Brnem. Dívám se tady třeba ve Znojmě, prší v Břeclavi. To bude těsně míjet, ale nad město Brno to dorazí během chvíle, ten déšť. Co se týče teploty, nám moc stoupat nebudou. Teď máme v centru Brna nějakých 18 a více než 19, dneska na Moravě být nemá.
16: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz
13: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
17: Pěkné dopoledne.
13: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
17: V areálu katedrály na Petrově bude dnes odpoledne slavnostně odhalena lavička Alfonse Muchy. Poté bude v parku na Moravském náměstí ve 14 hodin následovat zahájení venkovní panelové výstavy s názvem Alfons Mucha – Život je plátnem, která je součástí Muchovy stezky. Policie stíhá jako uprchlého muže, kterého podezírá z bombových výhružek stovkám českých škol v září 2024. Obvinila ho také z vyhrožování třem pražským obchodním domům z loňského června. Za skutky, které policie kvalifikovala jako vyhrožování teroristickým trestným činem, hrozí podezřelému až 15 let. Ruská protivzdušná obrana nad Leningradskou oblastí obklopující Petrohrad sestřelila 50 dronů. V Petrohradě, druhém největším ruském městě, dnes začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, na kterém promluví ruský prezident Vladimír Putin. Tomáš Hertl se stal hrdinou prvního finále NHL. Jediný český zástupce v sérii rozhodl gólem v 57. minutě o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Jeho tým vyhrál po sedmé v řadě.
13: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co nového na silnicích nám prozradí Lenka?
2: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 178. a

0: Půlka týdne, právě dnes středa 3. června, půlka 23. týdne. Máme 3 minuty po 10. hodině. Baví vás to v práci? Ať už je pátek, víte. No, tak ještě chvilku vydržte. Každopádně na Krokodýlu během chvíle třeba o tom, že přímo k vám do práce můžeme dovést pizzu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Povídá žena manželovi. Já si skočím na 5 minut k sousedce a ty mezi tím nezapomeň každou půl hodiny zamíchat tu kaši.

0: Lonely, jeden z největších hitů 90. let, Nana a Lonely, tady u nás na Krokodýlu. I moje vzpomínky se rázem oprášily, protože tahle písnička bývala moje velká srdcovka. No a než si dáme další, teď nabídka, která se neodmítá.
1: Poslouchám rádio Krokodýl.
0: Chcete si užít s kolegy příjemně strávený společný čas a ještě navíc ve stylu Itálie, tak nám dejte vědět, kde ladíte Krokodýla a můžete vyhrát pořádnou pizzovou nadílku zadarmo. Přijede i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza a vy nám můžete právě teď psát na e-mail studio@krokodil.cz. Napište, odkud jste, jestli posloucháte Krokodýla v kanclíku, ordinaci nebo třeba na stavbě či kdekoliv jinde, kolik vás tam samozřejmě je a proč bychom měli přijet právě k vám.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
6: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
7: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
8: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
7: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
8: Prostě koupaliště slavkov.cz.
7: Koupaliště slavkov.cz.
9: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
11: Je dobré mít společnost na cestách. Rádio, které pomáhá.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: A kam dnes vyrazit na oběd? Krokodýl má pro vás tip, kde nezrujnovat svou peněženku. Vybíráme brněnskou restauraci Na knoflíku, která dnes nabízí květákovou polévku za 19 korun a k tomu třeba žemlovku s tvarohem a jablky za 142 koruny. Tak se nechte chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Krokodýl nejen fandí, ale také dává palec nahoru fotbalové zbrojovce, která je nováčkem první ligy. No a brněnský kádr po suverénním postupu mezi elitu ohlásil taky první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. 27letý kanonýr podepsal víceletý kontrakt. No tak držíme pěstě, ať se daří a Krokodýl fandí dál.
0: Rádio Krokodýl fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi e na konci.
4: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři. CZ.
5: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
6: Firma Mlenský, ráj pro váš byt.
7: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Stavebniny Big Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: tohle jsou OMI tady u nás na Krokodýlu krátce před 11. Hezké dopoledne vám přeje Katka Horáková. Se mnou už připravena Petra a další zprávy.
1: Hezké dopoledne. Policie pátrá po pohřešované 58-leté ženě z Brna. Víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Lužánecké pracoviště Legato v Koutovicích vás zve na Mezinárodní festival mladého cirkusu Freshmanéž. Své umění předvedou artisti z Brna, z cirkusu Legrando a dalších českých měst i ze Slovenska, Německa či Rakouska. Nezapomenutelná podívaná vás čeká od 11. do 14. června na Lužáneckém pracovišti Legato v Koutovicích. Více informací na luzanky.cz.
2: Rádio Krokodýl.
4: Transport show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. z Krokodýla Michael Jackson. Taky budou Felix Jen a Jay Hart. Try. Pokud radši něco tvrdšího, dáme si kabáty. Za minutku a půl bude 11 hodin.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: To dnešní počasí je tak trochu určené hlavně všem zahrádkářům. Má být převážně zataženo k tomu déšť a převážně čekám a výjimečně čekáme možnost bouřky později odpoledne a k večeru pak ubývání srážek. Teploty 16 až 19 stupňů.
14: Partner pohodového počasí lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policie pátrá po pohřešované 58-leté Jitce Blaškové z Brna. Nepodala o sobě žádnou zprávu. Žena má podle policistů psychické potíže a mají obavy o její bezpečí. Pátrají po ní od včerejšího večera 20 policistů a vrtulník s termovizí. Pokud někdo pohřešovanou ženu viděl nebo o ní má informace, má zavolat na policejní linku 158. Stát představil změny v elektronickém mýtném pro nákladní dopravu, které mají fungovat od roku 2029. Vedle klasických palubních jednotek budou moci dopravci nově využívat i mobilní aplikace v telefonu nebo tabletu. Ministerstvo dopravy očekává, že změna může přinést úsporu až 480 milionů korun ročně. Mezinárodní letiště v Kuvajtu zasáhl íránský dronový a raketový útok. Několik lidí utrpělo zranění a musel být přerušen provoz. Americké ozbrojené síly už během noci informovaly o tom, že odrazili íránské útoky na Kuvajt a Bahrajn a provedli obranné údery na cíle na íránském ostrově Kešm. Írán mezitím informoval, že podnikl odvetné údery za dřívější americký útok na radarové stanice na ostrově Kešm. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále Roland Garros na pařížské Antuce porazil Brazilce Fonseku 6-4, 6-3 a 7-6. V boji o finále vyzve Menšík v pátek světovou trojku Němce Alexandra Zvereva.
6: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné dopoledne přeje Krokodýl taky všem řidičům a co se tam děje právě teď na silnicích, tak to ví Marek.
9: Krásné dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Silný provoz očekávejte na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Na Brněnsku u odbočky na Měnín směrem z Borkovan se srazila dvě osobní auta. Zasahují tam záchranáři a jezdí se Kyvadlově. A na trase z Pohořelice do Brna na úrovni Modřic stojí poroukaný kamion. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Marek Vycpálek.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: byla 11. Krásné dopoledne, přeji z krokodýla Katka Horáková. No a před námi krokodýl cestovatel. Dnes se vydáme až na hranice s Rakouskem. Budeme hádat název chráněné krajinné oblasti. Podrobnosti už za pár minut. No a ve hře bude poukaz na pizzu, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rodina lidojedů sedí u ohně. Otec vezme lžíci, zamíchá v kotli, ochutná a vrazí ženě facku. Ta se rozpláče, on říká: stará, kolikrát jsem ti říkal, než dáš maso do polívky, sundej z něj ponožky.

Krokodýl, Felix Jen a J. Hart, Pride. Novinka.

0: Bacha, zleva! Útočí na nás!
1: Na, vem si šíp!
0: Dostal jsem ho! Jo!
1: Aerogame Lesná. Arena, kde zažiješ lukostřeleckou bitvu s partou kámošů nebo kolegů.
0: Týmová hra pod širým nebem.
1: Kde?
0: Areál lanového centra Prout, Brno Lesná.
1: Kdy?
0: Od pátku do neděle. Rezervace na arro.tv/gamelesna.cz.
1: Zaměř na Lesnou a střílej šípy po všem, co se hejbe. To je Aerogame Lesná.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
7: Nepoznávám své známé v dálce.
6: Vidím to na žejdla.
8: Při čtení se mi mlží písmena.
6: Vidím to na žejdla.
9: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
6: Vidím to na žejdla.
10: Při řízení mám neostrý pohled.
6: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
15: Kaufland.
16: Jsou tady.
15: Jsou tady.
17: Jo, jsou tady.
18: Jsou tady.
15: Řekni to všem!
18: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
15: Jsou ještě tady?
19: Jsou tady.
10: Krokodýl cestovatel.
3: Na Krokodýlu v 11 hodin 22 minut se s námi můžete právě teď zasoutěžit na lince 603 103 103. Mám tady pro vás voucher na pizzu Bombastika v hodnotě 300 korun a někoho už máme na telefonu, to byla rychlost. Hezké dopoledne, Katka, kdo tam?
11: Dobrý den, je Laďa.
3: Laďo, já vás zdravím moc a mám pro vás nápovědy, tak poslouchejte dobře. Dneska hádáme název chráněné krajinné oblasti, vyhlášena byla roku 1976. Území této krajinné oblasti, jež je naším typem na výlet, zahrnuje hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a táhne se až po státní hranici s Rakouskem. Zdejší zem dodnes střeží... No vy jste rychlej, můžu to doříct? Já jenom teda ještě dodám, že tohle místo střeží dávná tajemství lovců mamutů, keltů a zapomenuté osudy vojáků 10. římské legie, kteří tu podle legendy začali s pěstováním vinné révy a podle toho se taky jmenuje zdejší oblast, jak jste řekl, Pálava. Tak jo, pizza je vaše, blahopřeju.
11: Díky.
3: Mějte se hezky, nashledanou.
7: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Hit za hitem, to je Krokodýl, taky ve středu dopoledne o 11:30. Tohle jsou Pitbull a Christina Aguilera, no a před námi One Man Show Foundation a taky Teddy Swims. No a pak už náš krokodýlí zvuk za 104 000 korun, tak to vám nesmí uniknout. Držte se dál, Krokodýle.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 603, 103, 103, to je to správné číslo, na kterém v této chvíli můžete soutěžit o 104 tisíce korun a někdo už tam je. Krásné dopoledne, Katka, koho zdravím?
2: Dobrý den, tady Jarek.
1: Jarku, zdravím vás, krásné dopoledne přeju. Jak se dneska daří v tom počasí?
2: No, dobře, docela. Docela. Takže jako je to v pohodě.
1: Pohoda, tak fajn. 104 tisíce ve hře za tento zvuk. A já si Jarku ptám, co by to mohlo být?
2: Já si myslím, že to je mačkání a trhání papíru na zatopení.
1: Hodit do kamen, jo? Dobře, ptáme se arbitra a ten říká... Tak ne, žádný mačkání papíru a házení do kamen nebude.
2: No, tak snad příště.
1: Tak třeba příště, krásný den. Naschledanou, no a v příštím soutěžním kole samozřejmě opět hrajeme o víc peněz, tak buďte dál s krokodýlem.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: co budeme dělat o víkendu?
1: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela, Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, airhockey a herní simulátor.
0: Jo, to zní jako skvělá zábava.
1: Jasně.
0: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
2: Jste spolehlivý samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
3: S EMOU mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář EMA vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář EMA, Kozí 10, Brno. www.ema.cz.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a Hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
7: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem. Automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity. Brno Líšeň.
8: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: další zapeklitě dobrá devadesátka tady u nás na Krokodýlu. Labuš a Be My Lover krátce před 12. Hezké poledne vám přeje Katka, připravena Petra a další čerstvé zprávy.
1: Hezké poledne, policie už téměř rok pátrá po totožnosti muže nalezeného v řece Svratce, i o tom za chvilku.
2: Bezvafest, největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 12. si nenechte ujít Becky.

0: Květa Radeček. Přesně minuta zbývá do 12.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zatímco dnešní den bude zatažený a deštivý, teploty maximálně kolem 19 stupňů, zítra to bude o mnoho lepší. Má svítit sluníčko a naměříme až 27 stupňů.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezkou středu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Brněnští kriminalisté téměř rok pátrají po totožnosti muže nalezeného v řece Svratce v Dolních Heršpicích. Znovu se proto obrací na veřejnost se žádostí o pomoc. Jednalo se o muže bílé pleti ve věku přibližně 30 až 40 let, vysokého asi 177 cm a vážícího přibližně 50 kilo. Podle dosavadního vyšetřování nic nenasvědčuje tomu, že by se stal obětí násilného trestného činu. Český voják skončil v karanténě ve specializované armádní nemocnici v Těchoníně poté, co se vrátil z mise v Kongu, kde se šíří nebezpečná ebola. Voják podle armády příznaky nevykazuje. Hospitalizován byl jen 2 dny poté, co pražská Bulovka přijala amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou. Spojené státy zvažují rozmístění jaderných zbraní v dalších členských zemích Severoatlantické aliance. Zahraniční média spekulují o tom, že by se mělo jednat konkrétně o Polsko, Lotyšsko, Litvu a Estonsko. Jedním z hlavních důvodů, proč tyto země požadují větší odstrašující sílu, je to, že přímo sousedí s Ruskem nebo Běloruskem. Pilot Formule 1 Charles Leclerc prodloužil smlouvu na další sezóny ve Ferrari. Tradiční stáj oznámila nový kontrakt krátce před jeho domácí velkou cenou Monaka, která se pojede v neděli. Délku kontraktu italská stáj nezdělila.
2: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Heršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A zatímco nám probíhá pravidelná zkouška sirén, tak máme informace ze silnic. Pozor v Brně, v Šironově ulici ve směru na Starý Lískovec, tam bourala dvě osobní auta, doprava zpomaluje v obou směrech. Policejní hlídky máme v ulicích Merhautová, Milady Horákové a taky na Kounicové. No a na Brněnsku v Rajhradicích v Opatovické ulici havarovalo osobní auto a na místě jsou policisté, tak tady počítejte s omezením. Šťastnou cestu a kdyby něco, ozvěte se.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 12. už ve studiu Jirka.
1: Nazdar, dneska jsme odměňovali za věrný poslech. Podíváme se i taky s naším Italem, kde jsme nadělovali pizzu.
0: No hlavně si to poslechneme. A k tomu hity. A Jirka.
1: No pojď.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný říká manželce, přestaň drezurovat toho našeho psa, nic z něj nebude. Ale bude. Podívej, jak se vycvičila tebe.

Becky G, jedna sprcha, no tak z nebe nám taky padají něco, co připomíná sprchu. Krokodiláci, no a teď vás prosíme o pomoc. V Horních Hřbicích se ztratil pes a jeho majitelka, no ne, tedy majitel ho hledá. Jedná se o německého ovčáka. Střední velikosti, stáří 7 let, vlkošedé barvy, slyší na jméno Jitka, Jituška. Naposledy byl viděn v pondělí ve 23. Pes je přátelský, není agresivní, je to však lovec. Má čip na uchu, kde má tetování, no a pokud jste ho zahlédli nebo máte jakoukoliv informaci, ozvěte se, vysoká odměna, volejte na číslo 604 608 678. 604 608 678. Děkujeme.

0: Dneska je to tam deštěm zalitý. Jste s Krokodýlem Remem pro celé Brno, celou Jižní Moravu.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: No a teď už jsme ve školce v Brně, v centru. Ptáme se těch prcků, proč bereme léky.
2: Protože aby jsme byli zdravé.
3: Aby jsme se ze dřív uzdravili.
4: Aby jsme neměli žádnou nemoc.
5: Protože nechtěl být nemocný.
6: Třeba když chcou brát léky, tak třeba nebudou mít rakovinu.
0: Proč bereme léky? Tak na to jsme se ptali našich zlatíček. Tohle jsou jejich reakce ve školce přímo v centru města Brna.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
8: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
11: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
12: Ach jo, to je hrozná práce.
13: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz
14: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
18: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
19: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
20: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
21: Čerstvé jako z Kauflandu.
22: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
23: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
24: Je do...

Vzpomínáte rok 1997, partička třech brášků, které se říkají Hanson, ano, tak možná, že si zpíváte taky s Krokodýlem. Za okamžik se podíváme ze školky do brněnských škol na mobily a mezi tím Iva Max, Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Queenie, We Will Rock You, tohle je Krokodýl, vaše rádio. A rádio, které tleská brněnským školám, které pomáhají dětem více se soustředit a užívat si ten život. Pojďme se podívat.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Pavla Novjánková a jsem ředitelkou základní školy v Brně v Sobešicích. Na naší škole nepoužíváme mobily, děti po přestávkách tráví čas spolu, chodíme do tělocvičny, kde se můžou vyblbnout v úvozovkách, hrají spolu hry společné a víceméně se nám toto osvědčilo.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickakřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
4: Za stopáďo, děcka za 50 a celý den u vody.
5: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
4: To musíš zažít, plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
5: Prostě koupalištěslavkov.cz.
4: Koupalištěslavkov.cz.
6: Co budeme dělat o víkendu?
7: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela. Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, airhockey a herní simulátor.
6: Jo, to zní jako skvělá zábava.
7: Jasně.
6: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: krokodýl Leon Rimes. No, dneska je to spíše na deštníky, na pláštěnky s jedním deštníkem a čerstvými zprávami přichází Petra.
1: Hezké odpoledne a v brněnské zoo mají nové přírůstky, tak i na to se podíváme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Zveme vás na řečkovický Craft Beer Festival. Užijte si neopakovatelnou atmosféru pivního festivalu na krásném místě v amfiteátru starého pivovaru v Brně Řečkovicích. Čepovat se budou ta nejlepší česká i zahraniční řemeslná piva a o muziku nebude nouze. Skvělé pivo a pohoda na řečkovickém Craft Beer Festivalu 5. a 6. června. Těšíme se na vás.
4: Radio Krokodýl.
5: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
6: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
10: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
11: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. 13. Jennifer Lopez. Budou Miraj. A nebo Adiemus. Hejte i po jedné hodině odpolední.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
13: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl.
0: Na Jižní Moravě zatažená obloha, deštivo bude po celý dnešní den. Zítra čekejte zataženo, teploty kolem 24 stupňů.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V zoo Brno se stádo vapity sibirských rozrostlo o několik mláďat. Brněnská zahrada se chovu těchto vzácných jelenů věnuje už zhruba 40 let a společně se zoo Ostrava je v Česku jediným místem, kde lidé mohou tato zvířata vidět. Dluh ve výši 215 tisíc korun na nezaplacených dopravních pokutách odhalili policisté při silniční kontrole v Karlových Varech. 28letý řidič, který se svým autem projížděl městem, nakonec pokračovat v jízdě nemohl. Policisté mu totiž odebrali registrační značky. Pro řadu řidičů tedy může běžná silniční kontrola skončit mnohem hůř než pouhou pokutou. Americký prezident Donald Trump se během telefonátu nezvykle ostře pustil do izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, obvinil ho z nevděčnosti a několikrát ho vulgárně napadl. Důvodem je nedávná reakce Íránu, který pohrozil, že kvůli izraelským útokům v Libanonu odstoupí od jednání se Spojenými státy. Nový formát utkání hvězd NHL bude vycházet z loňského úspěšného turnaje čtyř zemí. V roce 2027 se v tradiční exhibici utkají týmy Spojených států, Kanady, Švédska a Finska. Pátým účastníkem bude výběr světa složený z hokejistů z dalších zemí. Vedení ligy to oznámilo krátce před startem finále Stanley Cupu.
4: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No a máme tady dopravní nehodu, pozor, havarované osobní auto na Brněnsku v Rehradicích v Opatovské ulici. Jinak, kdybyste o čemkoliv věděli, tak nám dejte vědět na linku řidičů, tady je číslo.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Brně řádí partička vandalů, která rozbíjí skla, zrcátka, i na to se podíváme za malou chvíli. Na co si dávat pozor, víme, kde řádí. Policisté už jsou ostražití, i o tom za malou chvíli.
1: Hit za hitem.

0: Purple Disco Machine, krokodiláci. Tak pokud máte auto, tak zbystřete, protože v Brně řádí partička, která rozbíjí čelní skla, vypouští pneumatiky a promačkává blatníky. Ano, zaparkovaná auta v Brně se koncem května stala terčem série vandalských útoků. Pokud si říkáte, kde zbystřit, tak je to městská část Vinohrady, Chrlice a taky došlo k poškozením v Židenicích. Případy teď aktuálně vyšetřují policisté. Tak doufejme, že ty darebáky brzy chytí a bude se nám tady žít zase o něco lépe.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojuje módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
3: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Chytrá je Nelála. Tak kde posloucháte krokodiláci? Dejte nám vědět na studio zavináč krokodil.cz. Naše krokodýtka vyrazí i s italskou pizzou od Piera Caruza za vámi. Za malou chvíli jdeme do terénu s krokodílem.

0: fighting.
1: Shakira na Krokodilo. No a kde se poslouchám, tam se vyhrává.
2: Poslouchám Radio Krokodil.
1: Ať už posloucháte doma, v práci, v kanclu, na dílně, v jeřábu, dejte nám vědět. Krokohlídka přijede za vámi i se skvělou pizzou Caruso Pizza. Pište na studio@krokodil.cz, taky kontakt na vás, kde posloucháte. No a pojďme do terénu.
3: Dobrý, tady je Radio Krokodil, je tady někde Zuzana Hlušová. To jste vy? Tady máme naši... Dobrý den. Radio Krokodil, vy jste nám napsala přímo, ano, je to tak?
4: Je to tak.
3: A tohle je Piero Caruso.
5: Dobrý den. Taky mě to moc těší.
4: Zuzana, moc mě těší. Super.
3: No a jelikož věrně posloucháte, tak jste napsala, že byste ráda pizzu. Máme tady, co tady máme, Piero?
5: Máme pizza speciale a salami a jedna focaccia.
4: Parie, tak to si dáme dneska krásný oběd. To jste přijeli přesně včas.
3: Co jste nám napsala do Krokodila? Vy jste tam psala takový románek malej.
4: No, takže vás poslouchám na cestě z Ostrovačic, kde každý den jsou kolony, takže to je dlouhej poslech Rádia Krokodýl a potom samozřejmě v práci jak dole, tak tady obě dvě patra jedou na Krokodýlu. Děkujeme moc za dodání téhle pici, jak Rádiu Krokodýl, který posloucháme denně, tak i Caruso, protože už se těšíme, jak si pochutnáme. Díky moc.
3: Mějte se, čau.
1: Kde se poslouchám, tam se vyhrává.
6: Poslouchám Radio Krokodil. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
7: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
8: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
9: Zalévej dešťovkou! V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 Kč.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp 9. až 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
12: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
13: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
12: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
14: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
15: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
14: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
16: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
17: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. dle srovnání k 27.5.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: Tohle jsou pohodový Maroon 5 ve 14 hodin, kdy do studia dorazila Petra. Víme, co se děje.
1: Hezké odpoledne a brněnská zbrojovka má novou posilu, víc o ní už za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. A představení Sága rodu Marxů uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl. U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Radio Krokodýl.
12: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Do 14. hodině z Krokodýla Lady Gaga. Budou Bon Jovi. A nebo Eva Farná. Je tady 14. hodina.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram.
14: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pokud se říkáte, co počasí, tak zítra zataženo teploty kolem 23 stupňů.
15: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policie od včerejška pátrá po pohřešované 58-leté Jitce Blažkové z Brna, která má psychické potíže. Je vysoká přibližně 165 cm štíhlé postavy, má kratší černé vlasy a nosí výrazné dioptrické brýle s červenými obroučkami. Naposledy byla oblečena do volnějších červených džínů nahrnutých u kotníků, bílé větrovky a bílého trička s krátkým rukávem. Už přes 70 tisíc lidí se nechalo dobrovolně zapsat do rejstříku vyloučených hazardních hráčů. Těm provozovatelé nesmí umožnit sázet, jinak jim hrozí značná sankce. Většina gamblerů se na seznamu ocitne z rozhodnutí úřadů. Přibývá ale i těch, kteří se tak sami chtějí své závislosti zbavit. Dánská kauza hromadných onemocnění rakovinou kvůli jednomu dárci spermatu se dál rozrůstá. Průkazně se kvůli muži pomocí umělého oplodnění narodilo do roku 2023 nejméně 210 dětí v řadě zemí Evropy. Dárce ani spermobanka o vzácné vadě v době odběru nevěděli. Dánská laboratoř dodala od roku 2005 spermie na téměř 70 klinik ve 14 zemích. Některé děti zemřely, další se léčí. Všechny se tak prozatím nepodařilo vypátrat. Nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. 27-letý kanonýr podepsal víceletý kontrakt.
16: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Heršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
2: Dopravní servis
5: Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
17: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Tradičně máme provoz na dálnici D1 na příjezdu do Brna cestou z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Se zdržením počítejte také na bratislavské dálnici D2 před Brnem od 3. kilometru. V Brně je kolona na Zvonařce směrem do Židenic a také na Poříčí před křižovatkou s Vídeňskou ve směru do centra. A silnější provoz je na silnici 43 z Brna do Svitav na obchvatu Kuřimi. Pro Rádio Krokodýl z Global asistent Marek Spálek.
18: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zase jedna falešná, povídá host při placení útraty 100 korunů. Ale vždyť je pravá divý sečišník. Není, je falešná. Opouští mě, když ji nejvíc potřebuji.

0: Eva Farná, pondělí nás čeká podívaná při dobrém počasí. Ale víc už ředitel Hvězdárny Brno Jiří Dušek.
1: V pondělí 8. a v úterý 9. června budou na pozemské obloze krásně viditelné dvě velmi nápadné planety. Zářivá Venuše a o něco slabší Jupiter. Budou od sebe vzdáleny pouze 1,5 uhlového stupně, což je taková vzdálenost, jakože je zakryté malíčkem na natažené ruce. A poblíž bude krátce po západu slunce také viditelný i Merkur. Zajímavý pohled na tohle seskupení bude i několik dní předtím a také několik dní potom, takže to všechno vytvoří takovou krásnou fotogenickou scenérii.
0: Jiří Dušek, Hvězdárny, ředitel Hvězdárny Brno, o tom, co nás čeká v pondělí na nebi.
2: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz. Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
3: U velké vody. Koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
2: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
3: Prostě koupaliště slavkov.cz.
2: Koupaliště slavkov.cz.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Defle najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na defle.cz a pozor, Defle s dvěmi e na konci.
5: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají Den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
6: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: Je dobré mít přítele na celý život.
10: Vaše nejvěrnější rádio.

0: Carl Rae Jepsen, jsme Krokodýl, tohle vaše rádio a rádio, které bude hrát dneska večer na přání, tak si připravte telefonáty, tedy telefony, budeme hrát podle vás.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na přání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Hledáš team building, co má šťávu? Na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
6: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
7: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
8: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
14: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
15: Aha.
14: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
15: A co SSB?
14: SSB? Co je SSB?
15: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
14: A to je nějaká nová investice?
15: To je stavební spoření od Buřinky.
14: Aha, a kde se to dá stáhnout?
15: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
17: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Tak co, Petra, použila deštník nebo pláštěnku dneska?
1: Já jsem ještě nebyla venku, ale čeká mě to za chvilku.
0: Přilezla kanálama a čerstvé zprávy.
1: Ano, zásadně chodím kanály.
0: O čem budou?
1: Do brněnské Komety se vrací posila ze zámořské ligy. Kdo, uslyšíte za chvilku.
2: Transport Show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Radio Krokodýl.
10: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Upolte nás z Krokodýla Miley Cyrus, John Cicada. A nebo Xindl X. Je tady po 13. hodina.
11: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra zataženo, teploty kolem 23 stupňů.
9: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
9: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V areálu katedrály na Petrově dnes byla slavnostně odhalena lavička Alfonse Muchy. Poté v parku na Moravském náměstí začala venkovní panelová výstava s názvem Alfons Mucha – život je plátnem, která je součástí Muchovy stezky. Měsíční prach náleží Akademii věd. Potvrdil to nejvyšší soud v neobvyklém sporu. Vzorky se do Československa dostaly v 70. letech díky mezinárodní vědecké spolupráci se Sovětským svazem. Zůstaly však v držení rodiny výzkumnice, která je tehdy od sovětských kolegů jménem Akademie převzala. Akademie se o tom dozvěděla v roce 2020 v souvislosti se žádostí o vývozní povolení. Podala žalobu a pražské soudy jí vyhověly. Dovolání podané dcerou vědkyně soud odmítl. V Německu získalo loni občanství 332,5 tisíce cizinců. Je to o 40,5 tisíce lidí více než rok předtím a je to nejvíc za posledních 25 let. Mezi nejpočetnější skupinu cizinců, kteří získali německý pas, patří Syřané a Turci. Obránce Stanislav Svozil bude po 5 letech strávených v zámoří hrát znovu hokejovou extraligu za Kometu Brno. Svozil před odchodem za oceán odehrál za Kometu 79 extraligových zápasů, vstřelil 3 góly a na 5 přihrál. V roce 2021 ho draftoval Columbus ve třetím kole na 69. pozici a uzavřel s ním 3letou smlouvu.
12: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hršpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, víme, jak to jezdí.
13: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po pojížďce budete na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Cestou z Vyškova do Brna na 217,5 kilometru došlo k nehodě. Kolona tady má přes 2 kilometry. Přímo v Brně se pak zdržíte na Poříčí ve směru do centra před křižovatkou s Vídeňskou. Také na Zvonařce v obou směrech a hodně plné je i koliště ve směru k hlavnímu nádraží. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Marek Vypálek.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tady je Krokodýl, tady je vaše rádio, tak co Krokodýláce, už máte stáhlou naši apku, se kterou s námi můžete být v kontaktu non-stop a navíc můžete poslouchat rádio a vyhrávat. Jste tady správně. Každá 103. instalace vyhrává.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.

0: Šetříme s krokodýlem.
1: Tip na levný benzín a naftu tady v Brně okolí, krokodýláci, dobře poslouchejte. Benzín 38,90, nafta 35,90. Kde? Čerpací stanice Tank Ono, Brno, Slatina, ulice Hvězdoslavová. Stavte se.
0: Šetříme s krokodýlem.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
8: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
9: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
8: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
10: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
13: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Dobrý, krásný, letní, deštivý den. A taky nádherné středeční odpoledne po Jirkovi Wienerovi přeje z Krokodýla už Zbyněk Loucký a podíváme se na další zprávy a informace ve čtyři. Jdeme na to, co bude ve zpravodajství za chviličku.
1: Hezké odpoledne. Policie odvolala pátrání po 58-leté ženě z Brna, která se včera ztratila, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na řečkovický Craft Beer Festival. Užijte si neopakovatelnou atmosféru pivního festivalu na krásném místě v amfiteátru starého pivovaru v Brně Řečkovicích. Čepovat se budou ta nejlepší česká i zahraniční řemeslná piva a o muziku nebude nouze. Skvělé pivo a pohoda na řečkovickém Craft Beer Festivalu 5. a 6. června. Těšíme se na vás.
3: Radio Krokodýl.
5: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikuličtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikuličtí vinaři.
6: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A teď music, Daya Insomnia. Dáme taky Voyage. A můžete si zatancovat se mnou.
7: A my budeme tancovat,
0: Jsme Krokodýl a máme pro vás hit za hitem, bylo 16.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Po dnešní vláze už se zase zítra charakter počasí bude měnit. Polojasno zítra odpoledne a večer zataženo. Teplota vzroste na 24.
9: Partner pohodového počasí. Lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policie odvolala pátrání po 58-leté ženě z Brna. Podařilo se jí najít v Medlánkách. Žena má podle policistů psychické potíže a byly obavy o její bezpečí. Od včerejšího večera po ní pátrali 20 policistů a vrtulník s termovizí. Brněné mají nově k dispozici bezplatnou mobilní herní aplikaci Lovci soch. Uživatelé se při procházce městem mohou v reálném čase dívat na mapu, na které se jim zobrazují sochy. Kompletní informace o nich ale získají až po splnění úkolu. Tímto způsobem je takzvaně uloví. Každý úspěšný lov přináší hráči informace o soše a body, které ho posouvají v žebříčku. V Brně je přes 500 soch. Od začátku letošního roku do konce května zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů a jeden spolujezdec. Tragická bilance prvních 5 měsíců je výrazně horší než loni, kdy bylo obětí o 14 méně. Čeští fotbalisté v noci ze čtvrtka na pátek odehrají v New Jersey proti Guatemale poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa v Americe. Proti exotickému soupeři se pokusí navázat na nedělní domácí triumf nad Kosovem a vítězně se naladit na vstup do šampionátu.
10: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Heršpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
2: Dopravní servis
11: Rádia Krokodýl.
0: Doprava, Maro, jak to jede?
12: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně si postojíte v Jihlavské ulici ve směru do centra před křižovatkou s Vídeňskou. Další kolony sledujeme na Poříčí ve směru do centra a také na Zvonařce v obou směrech. Přerušovaná kolona je na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Pomalu to jede na trase z Brna do Svitav mezi Kuřiní a Lipůvkou a kolem 5 minut se zdržíte na příjezdu do Mikulova cestou z Vídně do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Globál asistent Marek Spálek.
13: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
14: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
13: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme Krokodýl, vaše rádio, tak pojďme dál dnešním odpolednem s datem 3. června 2026 a budeme šprechčit Hanse za chvilku Žany, co zví Gomal, hokni to na nás.
1: Zdar, jak smíňa z Kroksny. Gomete, co to je? Špicová koberi?
0: Špicová

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Skončil pobyt jednoho turnusu, kdy si náhle právě skončivší rekreant vzpomněl na zapomenutou věc. Vrátil se ke svému bývalému pokoji, který byl zamčen, protože už jej zabydleli novomanželé. A z pokoje se ozývalo, čí je to kolínko? Moje. Čí to jsou prsíčka? Moje. A rekreant už to nevydržel, zabouchal na dveře a zavolal, prosím vás, až přijete na ten deštník, tak ten je můj.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

0: Jsme Krokodýl, vaše rádio a máme největší hudební výběr. A taky betálně valíme Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Že jo, Žany, tak co jsi vygoumal, pojď.
2: Zdar jak svíňa z Kroxny. Goumete, co to je špicová kobery?
0: Ty bogo, špicová kobery. Co vy na to ve štatlu?
3: Dobrá Havaj, dobrá žena.
4: Koberec dobrý.
0: Žany, tak?
2: Špicová kobery je krásná dívka, taková, kterou když potkáte, tak máte petel jeden.
0: No prostě špicové napucované kocor vždyť se taky hantýruje, když do pekla, tak na betálním koňovi.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádiu Krokodýl. Zbyněk Kloucký.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz
8: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
9: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
10: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec Brno Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
15: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
16: Je dobré mít parťáka při práci.
1: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Takhle si pospěvujete s krokodýlem. Naše rádio, dobré 3. červnové odpoledne a teď je jedna a důležitá informace. V Horních Heršvicích se ztratil pes a jeho majitel ho hledá. Jedná se o německého ovčáka střední velikosti a stáří 7 let. Vlkošedé barvy slyší na jméno Jitka, naposledy byl viděn v pondělí ve 23 hodin. Pes je přátelský, není agresivní, je to však lovec. Má čip na uchu, kde má i tetování. Pokud byste ho zahlédli nebo máte jakoukoliv informaci, ozvěte se prosím na telefon 604 608 678. Vysoká odměna, ještě jednou číslo 604 608 678 a je to německý ovčák vlkošedé barvy. Krokodýle. A hrajeme dál. Lean On a pak Chumba Wumba. Užívejte hezké středeční odpoledne.

0: Slibona Vana Čamba Vamba a taky Krokodýla. Hit za hitem, no ale co takhle si dát teď odpoledne pizzu? Co vy na to? Posloucháte Rádio Krokodýla. Právě teď můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. Stačí nám napsat, kde právě Krokodýl posloucháte. Jste v kanclu, ve skladě, v dílně, v obchodě nebo někde třeba na stavbě, na střeše. Dejte nám vědět a naše krokohlídka může dorazit přímo za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. Přijede nejenom Krokodýl, ale i Piero Caruso. Z Caruso Pizza pište už teď na e-mail studio@krokodil.cz a pište a nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli jako přijet zrovna za vámi.
1: Dobrý, dobrý, tady je Radio Krokodýl, je tady někde Zuzana Hlušová. To jste vy? Tady máme naši... Dobrý den. Radio Krokodýl, vy jste nám napsala přímo, je to tak?
2: Je to tak, dobrý je to den. Tak.
1: A tohle je Piero Caruso.
3: Dobrý den, dobrý den. Taky mě to moc těší.
2: Zuzana, moc mě těší. Super.
1: No a jelikož věrně posloucháte, tak jste napsala, že byste ráda pizzu. Máme tady, co tady máme, Piero?
3: Máme pizza speciale a salami a jedna focaccia.
2: Perie, tak to si dáme dneska krásně oběd. To jste přijeli přesně včas.
1: Co jste nám napsala do Krokodýla? Vy jste tam psala takový románek malej.
2: No, takže vás poslouchám na cestě z Ostrovačic, kde každý den jsou kolony, takže to je dlouhý poslech Rádia Krokodýl a potom samozřejmě v práci jak dole, tak tady obě dvě patra jedou na Krokodýlu. Děkujeme moc za dodání téhle pici, jak Rádiu Krokodýl, který posloucháme denně, tak i Caruso, protože už se těšíme, jak si pochutnáme. Díky moc.
1: Mějte se. Čau.
0: Zuza a Piero a pizza a hlavně vyhrávejte pizzu na Krokodýlovi.
4: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Spíně kloucký.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
12: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají Den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
13: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
14: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
15: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
16: Nepoznávám své známé v dálce.
15: Vidím to na žejdla.
17: Při čtení se mi mlží písmena.
15: Vidím to na žejdla.
18: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
15: Vidím to na žejdla.
19: Při řízení mám neostrý pohled.
15: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
8: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
8: A proč ještě nejezdíš elektricky?
9: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
10: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
20: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Krásnou středu a hezké středeční odpoledne přeje Krokodýl právě teď někde před 17. hodinou, prostě zhruba za 5 bude 5, ale my už se podíváme na další informace a zprávy, které jsme připravili. Pojďme na to, o čem budeme mluvit. Dámy, dozvíte se, kolik se pravděpodobně dožijete.
1: Hezké odpoledne, ženy narozené loni na jihu Moravy se pravděpodobně dožijí přes 80 let, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Hezkou středu, zveme vás dnes do divadla. Drama o mateřské lásce, její pastorkyně, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. A představení Sága rodu Marxů uvádí divadlo Husa na provázku v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Bezvafest, největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
6: Festival vín je tady, 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton. Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
8: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Rádio Krokodýl.
10: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Takhle jsme to namíchali a protřepali Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Maroon 5, This Love. A už odpoledne budeme mít s poetikou půlnoc. Krokodýl za minutu bude 5.
11: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra ve čtvrtek polojasno, odpoledne a večer zataženo, teplota vzroste na 24.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ženy narozené loni na jihu Moravy se pravděpodobně dožijí více než 83 let. Oproti předchozímu období se však jejich naděje dožití mírně snížila. Naopak u mužů střední délka života vzrostla na 78 let. Za 20 let, tedy od roku 2005 do roku 2025, vzrostla střední délka života v jihomoravském kraji u mužů o 4,79 roku a u žen o 3,5 roku. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší a zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Příslušný návrh zákona vloží ministerstvo financí do připomínkového řízení. Vláda by ho měla projednat do konce června. Na vrchol Everestu, nejvyšší hory světa, v letošní jarní sezóně vystoupalo přes 1000 lidí. Jedná se o historický rekord. Horolezce neodradilo ani zvýšení poplatku pro zahraniční zájemce, který vzrostl na 312 tisíc korun. Nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. 27-letý fotbalista podepsal víceletý kontrakt.
12: Element Store Brno.
13: Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v M-paláci nebo se podívejte na elementstore.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co dělají silnice, dálnice a křižovatky?
14: Hezky odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Po pojíždět budete na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196 kilometrem. V protisměru to jede pomalu mezi 201 a 190. Přímo v Brně si postojíte v obou směrech na Zvonařce a také v opuštěné ulici. O nic lepší to není ani na Poříčí před Vídeňskou. Dlouhé zdržení naberete také v centru města na Kolišti a na Brněnsku mezi Říkovicemi a Ponětovicemi se srazila dvě osobní auta. Jezdí se tady kivadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vitpálek.
15: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou to 2 minuty, co bylo 17. Krásné 3. červnové odpoledne, nádhernou středu přejeme právě teď a za chvíli vpustíme holky, kluky, zeptáme se jich, co se dělá na svatbě.
1: Dává se tam pizzu.
0: Jo, a taky polibek. A musí to být magický, když se sobě podívají svatebčané nebo manželé do očí a řeknou ano. Dáme si teď houbičky a bude to taky magický kabátí krokodýl Zběně Kloucký. Dobré odpoledne a za chvilku děcka.
2: Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Má dobrá ženo, bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Host studuje jídelní lístek. Pane vrchní, ta hovězí pečeně je vepřová nebo kuřecí?

0: Nádhernou středu a hezké středeční odpoledne za 10 minut bude 17:30. A co dělají naše zlatíčka právě teď? Už frčíme za vámi, holky a kluci.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A tak se vás chci zeptat a krokodýl se vás ptá, a co se dělá na svatbě? No to bych věděl, ale nebudu vám do toho raději zasahovat.
2: Dort. Tancuje. Se tam dává dort. Sušenky. Já se tam žením.
3: Právě jsem s maminkou ještě a slavě a papa sám.
4: Dává se tam pití.
5: Dává se tam pizzu.
0: Jo, zrovna v těchto dnech se v toskánském městečku žení kamarád, zítra má jít na italskou radnici a dneska si dal místní prosecco a psal, že ho na obřad nedostanou.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
6: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
7: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
8: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
11: Řekni to všem!
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
19: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout.
20: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio.
1: Stále s vámi.

0: Pěknou středu přeje Krokodýl. Je 17:30 a my chceme říct, že Krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony na školách. A tak si pojďme právě teďka zrovna poslechnout, jaká další škola se k tomuto projektu připojila. Jdeme na to.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Hana Páleníková, jsem ředitelkou základní školy v Jiřichovicích. Na naší základní škole mobily nepoužíváme ani žádné chytré hodinky, a to proto, že vlastně děti spolu více komunikují, více se soustředí během výuky, zároveň s tím předchází řadě problémů, které jsou s používáním mobilů ve škole spojené.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Dneska celkem pršelo, tak to na procházky nebylo. Chtěl bych říct ale, že to byl takový májový deštík, ale on už to byl třetí červnový deštík. V každém případě, proč to říkám, kdy jste byli naposledy se projít na Petrově? Krokodýl vás tam bere právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, a víme to dobře, protože na návštěvníky brněnského Petrova čeká nová atrakce. Lavička ve tvaru malířského stojanu připomíná Alfonze Muchu a jeho brněnské stopy. Dnes jeho grafiku i citát a stala se součástí nové audiotrasy s názvem Dva sny, propojující umění a historii. Umístění lavičky není náhodné. Mucha na Petrově v mládí působil jako člen pěveckého sboru, potkal se tam také s Leošem Janáčkem. Jde o první objekt, který Muchu v brněnském veřejném prostoru připomíná. Do moravské metropole dnes zavítal dokonce Markus Mucha, pravnuk Alfonze Muchy. No a logicky byl prvním, kdo se na lavičku posadil.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickákřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
6: Co budeme dělat o víkendu?
7: Vyrazíme na dětský den do Olympie Brno. Od 6. do 7. června tam budou soutěže a atrakce s hračkami od Mattela, Hot Wheels a Barbie, parkourový setup, arkádové hry, airhockey a herní simulátor.
6: Jo, to zní jako skvělá zábava.
7: Jasně.
6: Na dětský den pojedeme do Olympie Brno.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
10: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
11: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
10: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
12: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: George Harrison a Krokodýl, dobrý večer. Blížíme se k 18. dáme další zprávy a informace. Pojďme na ně, kometa bude mít posilu, posloucháme.
1: Hezké odpoledne, dobryněnské komety se vrací posila ze zámořské ligy, víc o tom za chvilku.
2: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
5: 14 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete z kupony, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupony platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýl už míchá a bude hrát Ray, Where is my husband? London Beat, přemýšlel jsem o tobě. Jestli padáte únavou, tak si dáme ještě před večerem jedno dobrý kafe.
8: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat.
0: Těšte se na hit za hitem, Krokodýl je přesně 6.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Po dnešním odpočinkovém deštíku se to už zítra bude měnit na polojasno, odpoledne a večer zataženo. Teplota zítra ve čtvrtek vzroste na 24.
10: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V areálu katedrály na Petrově dnes byla slavnostně odhalena lavička Alfonse Muchy. Poté v parku na Moravském náměstí začala venkovní panelová výstava s názvem Alfons Mucha – život je plátnem, která je součástí Muchovy stezky. Měsíční prach náleží Akademii věd. Potvrdil to nejvyšší soud v neobvyklém sporu. Vzorky se do Československa dostaly v 70. letech díky mezinárodní vědecké spolupráci se Sovětským svazem. Zůstaly však v držení rodiny výzkumnice, která je tehdy od sovětských kolegů jménem Akademie převzala. Akademie se o tom dozvěděla v roce 2020 v souvislosti se žádostí o vývozní povolení. Podala žalobu a pražské soudy jí vyhověly. Dovolání podané dcerou vědkyně soud odmítl. V Německu získalo loni občanství 332,5 tisíce cizinců. Je to o 40,5 tisíce lidí více než rok předtím a je to nejvíc za posledních 25 let. Mezi nejpočetnější skupinu cizinců, kteří získali německý pas, patří Syřané a Turci. Obránce Stanislav Svozil bude po 5 letech strávených v zámoří hrát znovu hokejovou extraligu za Kometu Brno. Svozil před odchodem za oceán odehrál za Kometu 79 extraligových zápasů, vstřelil 3 góly a na 5 přihrál. V roce 2021 ho draftoval Columbus ve třetím kole na 69. pozici a uzavřel s ním 3letou smlouvu.
11: Element Store Brno. Váš specialista na kola, elektrokola značky Trek a kompletní servis. Stavte se v Brně na Hrušpické v Empaláci nebo se podívejte na elementstore.cz.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na to, už nás zajímá podvečerní a večerní doprava.
12: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 170. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Doprava zpomaluje na silnici 43 z Brna do Světa před Lipůvkou. Pomalu to jede na příjezdu do Kuřimy od Brna. A na Znojemsku v Lančově došlo k dopravní nehodě autobusu. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Bylo 6, středa krokodýla třeba, hezký středeční večer, jedeme a popojedeme dál. Maskot brněnské multifunkční té arény má jméno, jaké prozradíme za chvíli. Do té doby hit za hitem prostě krokodýl a fajn poslech od mikrofonu přeje Zbyněk Loucký. Dobrý večer.

0: Hezký středeční podvečer, přeje Krokodýl, jsme vaše rádio.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, a zase něco víme. Maskot brněnské multifunkční arény má jméno. Návštěvníky bude vítat drak. Nová brněnská T-arena, tedy T-čko, která roste v areálu výstaviště, má svého maskota. Návštěvníky sportovních utkání, koncertů bude provázet dráček, který odkazuje samozřejmě na známou legendu o brněnském drakovi. Jmenuje se, pozor, Timmy. O jeho jméně rozhodli Brňáci, zájemci mohli nejprve posílat návrhy prostřednictvím sociálních sítí. Z došlých návrhů pak organizátoři vybrali několik favoritů a spustili hlasování. Ve hře byla ještě jména Brun, Max a třeba Kroky. Hlasování bylo napínavé, ale vítěz může být jen jeden a je to Timmy. Tak dráčka zdraví.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Krokodýl. Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michail Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
3: Festival vín je tady. 4. června v brněnském Semilase. Vína, která běžně neochutnáte. Více než 200 výjimečných vín od špičkových vinařů z celé Evropy. Na jednom místě. Neomezená degustace, skvělé jídlo a večerní afterparty. Vstupenky právě teď na justwine.cz.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dobrý 3. červnový večer přeje Krokodýl. Dneska 3. v kalendáři Tamara a Kevin září. Tahle jména září v kalendáři. Dobrý večer vám přeje, ale každopádně Zbyně, ale my jsme Krokodýl a my jsme rádio, které vám nejenom hraje, ale chci hlavně říct, že jsme taky rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Moje jméno je Jarmila Hrabalová a pracuji jako logoped ve speciálních školách Elpis, která sídlí v Brně Židenicích. Máme žáky s různými diagnózami, vlastně jsou to kombinované vady. Pracujeme také s autisty, kteří výborně vnímají očima, sluchem. A protože chceme ozvláštnit naši výuku, tak potřebujeme k této výuce tablet. A tento tablet jsem požádala pro Františka, který velice dobře manipuluje s elektronikou, to znamená se vyzná v tabletech, v počítačích a velmi ho to baví. Potřebujeme, aby poslouchal, koukal na obrázky a to je pro něj jako přenosný přístroj na učení.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Františkovi tento tablet pořídil.
2: Rádio Krokodýl nám tento tablet sehnalo. Za to moc krát děkujeme a jsme vděční nejen my, ale všichni z naší školy.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: se to říká, jsem Ital, když mám hlad, tak jím.
1: Poslouchám Rádio Krokodýl.
0: Jasně, posloucháte Rádio Krokodýla právě teď, kdykoliv můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy. Stačí nám napsat, kde právě Rádio Krokodýl posloucháte, jste v kanclu, ve skladu, v dílně, v obchodě nebo třeba někde na stavbě. Dejte nám vědět a naše krokohlídka může dorazit přímo za vámi s pořádnou pizzovou nadílkou. Nepřijede jenom krokodýl, ale i Piero Caruso z Caruso Pizza. Pište už teď na e-mail studio@krokodil.cz. Nezapomeňte připsat, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě za vámi. Třeba jsme přijeli za Zuzou.
2: Dobrý, tady je Rádio Krokodýl, je tady někde Zuzana Hlušová. To jste vy? Tady máme naši... Dobrý den. Rádio Krokodýl, vy jste nám napsala přímo, je to tak?
3: Je to tak.
2: A tohle je Piero Caruso.
4: Dobrý den. Taky mě to moc těší.
3: Zuzana, moc mě těší. Super.
2: No a jelikož věrně posloucháte, tak jste napsala, že byste ráda pizzu. Máme tady, co tady máme, Piero?
4: Máme pizza speciale a salami a jedna focaccia.
3: Je, tak to si dáme dneska krásný oběd. To jste přijeli přesně včas.
2: Co jste nám napsala do Krokodýla? Vy jste tam psala takový románek malej.
3: No, takže vás poslouchám na cestě z Ostrovačic, kde každý den jsou kolony, takže to je dlouhý poslech Rádia Krokodýl a potom samozřejmě v práci jak dole, tak tady obě dvě patra jedou na Krokodýlu. Děkujeme moc za dodání téhle pici, jak Rádiu Krokodýl, který posloucháme denně, tak i Caruso, protože už se těšíme, jak si pochutnáme. Díky moc.
2: Mějte se. Čau.
0: Rádo se stalo, to jsme tady. Piero bylo kouzlen se Zuzi a Zuza, nevíme si z Piera, ale rozhodně z pici speciále.
5: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
6: Transport show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
7: Za stopáďo, děcka za 50 a celý den u vody.
8: U velké vody. Koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdaliště.
7: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
8: Prostě koupaliště slavkov.cz.
7: Koupaliště slavkov.cz.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Tohle tě posadí na zadek. Nyní v Unihobby kovová zahradní sestava Katka, stůl plus 4 židle, za libových 5490 korun.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se 4letou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
15: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtí vinaři.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
17: Zase tankuju.
1: po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
17: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
18: Hit za hitem. Radio Krokodýl. Well,

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: večer přeje Krokodýl za minutu 7. Je středa, hitů na přání třeba určitě o ně nepřijdete, začínáme za chvíli, ale takhle budeme ještě hrát taky my.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ještě než vyberete, tak třeba mi Dermot Kennedy Kiss Me.
3: So kiss me the way that you would.
0: Dáme taky Adele. Přiletí černí anděl.
4: Sex je náš, padají kapky z koncu přijde.
0: Krokodýla, hity na přání už za chviličku.
1: Rádio Krokodýl, počasí.
0: A jak bude zítra? No ten charakter počasí se změní. Zítra už bude polojasno, odpoledne a večer zataženo. Teplota vzroste na 24.
5: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
6: Zveme vás na řečkovický Craft Beer Festival. Užijte si neopakovatelnou atmosféru pivního festivalu na krásném místě v amfiteátru starého pivovaru v Brně Řečkovicích. Čepovat se budou ta nejlepší česká i zahraniční řemeslná piva a o muziku nebude nouze. Skvělé pivo a pohoda na řečkovickém Craft Beer Festivalu 5. a 6. června. Těšíme se na vás.
1: Rádio Krokodýl.
7: Za kolik bereš?
8: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
7: A proč ještě nejezdíš elektricky?
9: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
10: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
11: Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest bude prostor, kde stávala brněnská velká synagoga. Nacisté ji vypálili v roce 1939. Pátý ročník Štetlfestu potrvá od 26. do 30. srpna a nabídne 130 programových položek. V Zoo Brno se stádo vapity sibirských rozrostlo o několik mláďat. Brněnská zahrada je společně se zoo v Ostravě v Česku jediným místem, kde lidé mohou tato zvířata vidět. Nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Jeho barvy bude oblékat útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl.
12: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Lení, tak ještě jak to večer jede?
13: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 182. a 196. kilometrem. Osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. V Brně v ulici Milady Horákové u náměstí 28. října bouralo osobní auto do dopravní značky. Na Brněnsku v Pohořelicích ve Znojemské ulici nabouralo osobní auto do svodidel. Projíždějte s opatrností. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštuková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

Je to tady, dobrý večer, bylo 7, jdeme na středeční hity na přání. Pojďte do toho, moc se těším. Dobrý večer, přeji od mikrofonu Zbyněk Loucký. Valíme, valíme a volejte 603 103 103. Krokodýl hraje podle vás.

0: Dobrý večer, Krokodýl Zbyňa, telefon 603 103 103 zablikal.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Hity na přání jsou v éteru, kdo je tam, haló?
2: Tady je Pavel Janča z Velkého Mezeničí, z pečovatelského ústavu, stálý vás posluchač, mám vás strašně rád, protože jste mi povolili něco takového, o čem jsem stále směl, abych se dal poděkovat všem, kteří něco pro nás udělali. No. A dneska bych to chtěl zahrát samozřejmě jednou Laďovi.

0: To zase zablikalo a to znamená, že je někdo na telefonu. Hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a Hity na přání.
2: Já bych chtěla písničku od Justina Biebera, Beauty and Beat.
0: No to dáme, to dáme. A kdo je tam?
2: Adélka.
0: Adélko, ahoj, zdraví tě Zbyňa. A proč tuhle a proč a komu?
2: Mým kamarádkám Aničce a Haničce. Prostě mým kamarádkám.
0: Jo, Anička, Hanička a Adélka. To jste taková silná trojka asi.
2: Ano.
0: Anička, Adélka a?
2: Hanička.
0: Hanička. No, tak a ty to šéfuješ, Adélko.
2: Ano, já to šéfuju.
0: A teďka jim hraješ. Tak jo, holky poslouchají?
2: Jo, poslouchají.
0: My pouštíme. Jsou na rádiu. Pouštíme, ahoj. Krokodýl, hity na přání.

0: Tak jedeme dál, hity na přání v plném proudu.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Krokodýl Zbyňa, kdo tam právě teď?
2: Hanča,
0: Hanička. A co dáš?
2: Beat It od Michaela Jacksona.
0: A jak jsi na to přišla, na tohle? To je dobrý.
2: Porodili mi to kamarádky.
0: A jo, to si holky hrají navzájem, že jo, teďka, Haní?
2: Ano.
0: Tak už jenom Hanička potom. V tuto chvíli, ale právě tohle a s nějakým vzkazem.
2: Asi žádným, ale nevím.
0: Ne? Fakt ne? Budeme mluvit hudbou. Tak jdeme na to. Holky, mějte se krásně, Beat It.
2: Ahoj.
0: Čau, Krokodýl, hity na přání. Pojďme.

0: Ja, Irit. Irit. Hity na psání.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krokodýl Zbyňa, kdo zavolal právě teď?
2: Tady je Milan 202, Zarec,
0: Zarec. Zdravím do Bástru, Milane.
2: Zarec.
0: Saman Hokna, jak tak, se máš?
2: Jak, prosím?
0: Jak se máš?
2: Mám se dobře, jde to. Mohlo by být líp, ale jako jak se říká, vždycky může být i hůř,
0: že? Jasně, jasně. Samozřejmě. Tak ale máš jako pozitivní tón v hlase, takže to je důležitý.
2: Jo.
0: Trochu s úsměvem, je to furt za jedný prachy, ale Milane, teď proč a co?
2: Takže zahrajeme, dneska hlavně zahrajeme pro mýho tačku, tatu, které je v nebičku, potom zahrajeme samozřejmě pro Milana Hubatku na Kociánku, zahrajeme i mě. Chtěl bych pozdravit ke svaté Aně urologické oddělení 68 a i přesně, který pracují na ambulanci A2 na urologie. Tam zdravím, tam jsme s tatkem chodívali, chodím tam i já. Zdravím Slavko, který mě hraje, zdravím Míru Dožďáru, Peťulkovi 40 Kočičáků, Jirka Kuchtík, Kutnáho Rájanča, zdravím Jirku Víznera, zdravím Petra Holíka, zdravím aj Miloška a zdravím prostě všechny, kteří poslouchají tady tohle skvělý rádio.
0: Díkeckemo, díkeckemo a taky. Kroxna zdraví tebe, Milane. A valíme na chatu a už to hrajeme z frekvence 103 FM, ještě jo. Tam víš, jak jsi říkal.
2: Dobrý, Zarec.
0: Ahoj, ahoj, čau. Krokodýl, hity na přání.

0: E beh, racina hit in Upshine.
1: Radio Krokodýl a hit in Upshine.
0: Protože jestli se nepletu, tak volá v tuto chvíli do třetice Anička, tady Zbyňa Krokodýl, ahoj.
2: Dobrý den, ahoj. Já bych prosím chtěla Golden. A je to pro mého tátu, mámu a kamarádky Haničku a Áďu.
0: Jo, a taky pro mámu a pro tátu, ty jsi myslela, kromě kámošek, taky na rodiče, no to je nádherný, to je nádherný.
2: Jo, jo.
0: Je tam potřeba něco taky vzkázat, nebo ani není?
2: Jenom pro tátu, ať se má, protože on teďka odjel.
0: Aha, takže možná se slyší v autě, na cestě?
2: Že jo.
0: Jo? Tak Ani, ahoj, měj se krásně a my to plníme, hity na přání.

0: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
1: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Je dobré mít se o koho opřít.
5: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
6: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: Dobrý večer, pře Krokodýl a taky hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: A myslím, že teď zdravím Karolinku, tady Zbyň, ahoj.
2: Ahoj.
0: Karolinko, čau, odkud voláš?
2: Bystrce.
0: Zase Bystrce, no tak tam už se všichni v létě na prígl těšíme do Bástru, ale Karolinko, komu budeme hrát právě teď?
2: Babičce Ellen z Anglie, Verči Kubašové z Vondrákové 23, babičce z Faltínové 17 a tátovi do práce.
0: No tak toho potěší a tobě to povídá teda, Karolínko, ty jsi rozená moderátorka.
2: Děkuji.
0: Můžu pustit?
2: Jo.
0: A jakou dáme?
2: Láďa jede autobusem.
0: A proč tuhle, kdo to vybral? Proč?
2: A protože se jí má rád.
0: Táta. No tak to tam tátovi šupnem, už to jede, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Krokodýl, hity na přání. Pojďme.

0: my jedeme v hitech na přání s datem 3. června, fičíme dál.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Ano, je to tak, dnes se telefonáty netrhnou, tady Krokodýl Zbyňák, kdo to vytočil právě?
2: Ahoj, tady
0: Jančo. Jančo, no jasně, já jsem si říkal. Jestli se rozvěš, jak se máš, Jančo?
2: Já se mám dobře.
0: Výborný. A co si zahrajeme, nebo komu, co chceš zkázat?
2: Názovi, chci poslat písničku, no. Že si na mě si vzpomenou všichni, co mě znají hlavně.
0: Jasně.
2: A kdo volá do rádia hlavně a hlavně tobě do rádia.
0: Díky. A my i tobě teda za to všechno.
2: Díky, ahoj.
0: Už to tam pereme a vaříme. Tady Krokodýl, hity na přání. Ahoj, Jančo, ahoj. Jo, už je Jančo.

0: Celebrate One More Time. Taky Krokodýl a hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
4: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
3: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
5: Zalévej dešťovkou. V Unihobby kompaktní zahradní čerpadlo Einhell s výkonem 650 W jen za 1590 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
0: Ano, dobrý večer, přeje Krokodýla, hity na přání. Za chvíli se ještě mihne a chce vám něco říct kolega Jirka Wiener. No a pak už se v éteru objeví Janča a Elena. Tedy středeční večernice. Hezký večer, krásnou noc. Vám od mikrofonu přeje Zbyněk Loucký a užijte si to s večernicemi, však už je před studiem Rušno.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: V areálu katedrály na Petrově dnes byla slavnostně odhalena lavička Alfonse Mochy. Dnes také v parku na Moravském náměstí začala venkovní panelová výstava s názvem Alfons Mucha – Život je plátnem, která je součástí Muchovy stezky. Cordis doplnil do nádražních validátorů a vlakových automatů informace, které cestujícím usnadní výběr správně zlevněné jízdenky. Dosud totiž zařízení neuváděla, pro koho jsou jednotlivé druhy slev určeny. Kriminalisté prověřují okolnosti pondělního neštěstí na základní škole ve Slavkově u Brna. Žák se tam pokusil o sebevraždu. Podle vedení školy dokonce napsal dopis na rozloučenou.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Černice. Maminky v akci. Maminky v akci. Janča nechala doma manžela a jedno děťátko. Elena má dvě děti přítele a ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes?
2: Krásný, dobrý středeční večer. Krokodýláci, máme přesně na vteřinu 20 hodin. Janča a
3: Elena.
2: Vaše krokodýlí večernice s vámi ve středu večer v 8, jak jste zvyklí. Samozřejmě, Eli, prosím tě, vítej ve studiu, já už jsem tady 3 hodiny v rádiu.
3: Ahoj, Janě, já jsem tady byla předtím asi 8 hodin, teď jsem si trošku vprkla, jsem zde znovu, moc jsem se těšila na tebe a na všechny. A my se dneska budeme bavit o aktuálních tématech na léto, a to je zahradničení, chataření a tak dále.
2: Ano, výlety, cestování všemi prostředky. Elma nachystanou strašně zajímavou historku, jak jela Šelinou teďka do práce, tak jsem na to moc vydavá. Jinak samozřejmě za malou chvíli parádní hity Krokodýla, třeba Fešák, Justin Timberlake.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, 20 hodin, 9 minut a jsou tady krokodýlí večernice s vámi Elena.
2: A Janča, ty jsi to řekla zase na vteřinu, přesně, úplně no. Přesně se podívala na hodiny.
1: Ano, ne. snažím se, aby jsme správně informovali naše posluchače. A já mám takovou teďka historku.
2: Na to jsem zvědavá, myslím, že i všichni v předešlém vstupu jsme se už o tom zmiňovali.
1: No, není to nic jako úplně závratného, ale pobavilo mě to, protože jsem zvyklá jezdit si tak jako v pohodičce autíčkem do práce a dneska jsem jela s Čalinou a seděl tam nějaký týpek, který byl asi, já nevím, jestli byl opilej nebo co mu bylo, byl takovej v dobré náladě, všem tam vykládal v Šalině prostě jako co se děje v Brně a tak dále, nadával, nějaký zprávy tam četl a tak. A na závěr, těsně předtím, než jsem vystupovala, tak si jako tak grknul, ale Ježiši. Tak přes celou tu Šalinu. A tak jsem se na něho tak jako důrazně podívala. A on na mě mrknul, usmál se a říká, pardon. A mě to totálně odzbrojilo, totálně.
2: Yeah, tak takže... je takovej trochu gentleman, no.
1: Jo, překvapilo mě, ale že takovejhle
2: slušně vychovaný,
1: chlapec
2: že?
1: Byl nakonec slušně vychovaný, když,
2: jo,
1: i když...
2: To zas jo. Tak ho rozčilili zprávy, no tak...
1: Rozčilili
2: to se stane každému.
1: A nás trošku ty zprávy rozčilili taky. My bychom totiž chtěli jako navázat právě na tu dopravu.
2: To je pravda. Je tady taková malá aktualita, že od pondělí, možná to víte, krokodýláci, ale platí přísnější pravidla vjezdu do historického jádra Brna. Doteď tam smělo nějakých 10 000 aut, teďka už je to jenom nějaká polovina. No a samozřejmě se to nelíbí taxikářům třeba a taky kurýrům, kteří rozváží jídlo a pití, což je podle mě teda velký problém.
1: No kurýrů, kteří rozváží jídlo a pití, já bych je možná úplně jako odstranila někdy. Jejich jako celkem hodně jsou nebezpeční spíš, jo, ale pravdou je, že jsou spíš nebezpeční na těch kolech a koloběžkách a tak dále. Takže jaký vlastně zvolí dopravní prostředek v centru Brna?
2: No tak chápu, že pěškobus asi by nebyl úplně nejrychlejší, ale říkám si, že třeba ty skákací boty, co nevím, jestli jako je úplně oficiální dopravní prostředek, ale myslím si, že skákací boty Eli?
1: Hele, skákací boty super, hlavně když chceš třeba dělat milkshakey nebo něco takového, tak se to může hodit.
2: Ideálně, tak doporučujeme.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, krokodýlí večernice, Janča.
2: Elena, ahoj.
1: Jsme tady s vámi. No a když jsme rozvinuli téma dopravní prostředky, stihli jsme teda zmínit šalinu, skákací boty samozřejmě, koloběžky, no a teďka pojďme na kola. Přátelé, konečně je podle mě tady to počasí, určitě už samozřejmě zkušení cyklisti vyrazili v březnu při prvních jarních teplotách, ale já jsem spíš takový pozdější cyklista, no a nechala jsem si z chaty konečně dovést kolo a už se úplně těším, že vyrazím z Medlánek do jednoho beach baru na Príglu. Takže moc se těším. Eli, ty jezdíš na kole?
2: Ale já musím prvně říct, že do beach baru je to velká motivace. To je jako hezký. Já bych asi taky si dala první jízdu do beach baru. Takže to ti schvaluju.
1: Děkuju.
2: A jo, já jsem taková cykloholka, takže já jezdím na kole ráda. Cyclo girl, jak ty tady říkáš. Janča mě tady učí anglický slovíčka. Já tady si říkám, jsou to nějaké sprostý slova. No, nevadí. Takže teďka mám čerstvý zážitek, zrovna jedna z prvních jízd letošních, a vydala jsem se s kamarádem do Bystřice nad Pernštejnem. Ale každý to jezdí vlastně tak, že tam jede vlakem a zpátky jede na tom kole. No, ale my jsme to udělali naopak, takže jsme si to vyšlápli pěkně do té Bystřice a kamarád se na mě dost zlobil, když jsem mu říkala, hele, ale podívej se na ty výhledy, tak na mě důrazně ukázal prostředníček, padali z prostý slova a pak se nám průvodčí ve vlaku jako hodně divil, říká, ježiš, tak to jste snad první, kdo to jel takhle, všichni to jezdí naopak, a on říká, tak to se zeptejte tady té paní.
1: OK, hele, ale ty panorama toho určitě dojmuli.
2: Já myslím, že ne, a už se mě neozval, takže já nevím.
1: Aha, teda. Tak zdravíme kamaráda, možná příště to bude jiný.
0: Každou středu večer. Děkujeme vám. No, vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, milí posluchači, 2026. Krokodýlí večernice s vámi, Elena.
2: A Janče, ty jsi na to úplně ujetá dneska.
1: Úplně normálně, já to dneska strašně užívám.
2: Časomíra taková, no?
1: Časomíra, ano. My jsme tady dneska začali probírat, my jsme se do toho jako opřeli, do těch dopravních prostředků, takže už jsme tady vyjmenovali.
2: To je naše téma, no?
1: Všecko, všecko. A tak bychom v tom asi rádi pokračovali. Já jsem se tě chtěla zeptat, Jani, čím ráda jezdíš a cestuješ?
2: Tak já jakožto správnej dopravák. Ne, já hrozně ráda jezdím autem.
1: Asi, autem?
2: No, není to moc zajímavý, že? Ani takový jakoby kontroverzní, no, je to takový normální a klasický.
1: Můžeš si tam jako zanadávat, zaspívat, můžeš tam dělat takový ty hlasitý věci, který potřebuješ.
2: Jo, třeba jak ten pán v šalině, no.
1: Třeba nějaký i podobný takový, ale třeba potom takový ty dopravní prostředky, jako třeba vlak, máš to ráda?
2: To jo. Já úplně asi na ty vlaky nejsem, ale třeba hrozně se mi líbí jako jezdit nějakou lodí. To zas jo.
1: No já mám takovou teďka, řekněme, zkušenost, jezdívám tím směrem, ale nejela jsem ještě po Sázavským Pacifikem, ale určitě jsi o tom někdy slyšela, nebo ne?
2: A to je loď nebo vlak?
1: Je to vlak, ale jede kolem řeky Sázavy.
2: Já jsem asi něco zanedbala, ne? Tak jsem, jak vidíte, asi o tom neslyšela.
1: Přece
2: no,
1: jenom mladší generace. No, hele, já taky ne, ale hoši od Bobří řeky, říká ti to něco?
2: Jo, to mi říká, prosím
1: no,
2: tě.
1: No, tak je to prostě krásná cesta vlakem kolem té řeky Sázavy, je to takový romantický, jsou tam různá zákoutíčka, louky, lesy, je to
2: jo,
1: moc hezký.
2: Tam za vodou vrákosí, jakoby. takovýho něco si mám představit.
1: Jo, takže cestování vlakem dobrý a určitě teďkom, jak je hodně těch turistů, tak si i to povídáš a nějaký historky získáš, jako dneska já v šalině třeba.
2: To je pravda, tak takový malý tip od L.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Maminky v akci. Maminky v akci. Janča nechala doma manžela a jedno děťátko. Elena má dvě děti, přítele a ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes?
1: Krásný večer, krokodýlí večernice s vámi, Janča.
2: Elena.
1: No a krokodýláci k létu, teplu, kolu a posázavskému pacifiku patří podle mě i takový pořádný letní grillex. Je to tak, grilování, to je prostě, to jde ruku v ruce s létem, si myslím. No a mě by zajímalo, to je taková podle mě otázka, která vždycky vyvstane, když se někdy grilluje, tak kdo u toho stojí? Kdo grilluje správně podle tebe? Chlapy nebo ženy?
2: Hele, já hned na to odpovím, ale musím prvně říct, že se mi líbí, že se odlehčila konečně ta témata, už jsme toho cestování měli teda dost. Už jsme jako docestovali dneska,
1: jo,
2: myslím.
1: Jako já nejsem dopravák, takže bohužel.
2: Říkaj, jsi říkala právě, že jsi dopravák, no, tak to byla teď taková, se v tom
1: to,
2: vyznala.
1: To byla právě zesílená ironie, až sarkazmus bych řekla, takže...
2: Dobře, takže konečně tady máme teďka takový příjemnější témátko a to je to grilování. A za mě, no já myslím, že když chlap grilluje, tak je to asi lepší, protože zaprvé to vypadá líp.
1: Že je takový grill master, jako.
2: Ano, ano. A oni je docela dobře umí dochutit ty masa a sýry a tu zeleninu, umí to hezky nachystat. Mně se na to dobře dívá, protože většinou u plotny ženská stojí doma, tak u toho grillu by měl stát ten chlap, tak je to takový vyvážený. Takže mně se to líbí, když grilluje chlap. Je to jejich jako záležitost.
1: No mně vždycky připadá, že teda, nebo já na to mám vždycky takové štěstí, že tam stojí třeba nějaký street takový. Ne žádný jako Brad Pitt, že jo?
2: Já, že bys chtěla toho sexy chlapíka, ten sexy
1: no,
2: boy.
1: Třeba manžela, že jo, kdyby tam stál.
2: No,
1: to by bylo pěkný.
2: To by bylo hezký, no tak však...
1: Doufám, že poslouchá a právě to teďka slyšel. Nicméně pojďme se třeba podívat i na to, co si myslí, že je takový nejbizarnější, co se dá ugrilovat.
2: Co to za otázku?
1: No, já jsem zvědavá.
2: Třeba
1: jak
2: jako
1: na to
2: pantofle, nebo...
1: No, tak,
2: ponožky.
1: Nevím, jestli se teda úplně sníst, ale něco, co jako by si třeba tak jako dala, nebo co... Co tak jako, nebo co nejexotičtějšího si třeba ochutnala z grilu? To mě zajímá.
2: Oh, tak to já vůbec neřeknu ti nic exotického, to nemám za sebou. Já jsem fakt taková jako ty...
1: Klasika,
2: zelenina, sýr, maso a tím asi končím, no.
1: Tak to je Elena v kostce.
0: Každou středu večer.
3: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syria Curry, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
6: Nepoznávám své známé v dálce.
5: Vidím to na žejdla.
7: Při čtení se mi mlží písmena.
5: Vidím to na žejdla.
8: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
5: Vidím to na žejdla.
9: Při řízení mám neostrý pohled.
10: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
11: Rádio Krokodýl.
12: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Bolí černice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, krokodýlí večernice s vámi, Elena.
2: A Janča, no a chybí nám čas, prosím tě, Eli.
1: No, já jsem si říkala, že to nebudem přehánět, ale dobře, máme 20:45. Tak a my teďka bychom ještě pokračovali v grilování, protože my jsme se, Janí, od tebe dozvěděli, že u vás grilluje strejda, což nás až tolik nezajímá, ale...
2: To je pravda, ona si bohužel to tuší, no. To nezajímá skoro nikoho, no.
1: Ale já jsem vám neřekla nic moc zajímavého o tom, co exotického nebo bizarního jsem na grilu měla, tak u mě nic zajímavého. A tak co nám řekneš ty, co máš ráda?
2: Hele, tak já mám ráda taky takovou asi klasiku, ale jako nejexotičtějšího, jako tak já jsem třeba krevety grilovaný, jestli to splňuje odpověď na tu otázku. Jako není to, no
1: wow.
2: Zás, no. Jako jo, je to prostě tak, když griluješ na balkóně.
1: A tak to byla moje otázka, kde grilujete?
2: No, jako? Tak já si myslím, že to určitě patří na chalupu, spíš nebo na chatu, ale my teda grilujeme na balkóně. Nevím, jestli je to...
1: Jako vážně?
2: Já nevím, jestli je to dovolený. Teď jsem možná řekla něco, co jsem neměla, nevím.
1: Ne, takže Janča grilují samozřejmě na chatě a na chalupě.
2: Na chatě a na veřejných grillpointech, jo, jinak nikde jinde,
1: tak,
2: samozřejmě.
1: Tak, přesně tak. No a určitě chataření je další letní záležitost, kterou máme rádi. Máš ráda chatu? Máte nějakou chatu, chalupu?
2: Hele, máme a je fakt, že já to teda zbožňuju.
1: Já taky, takový ty starý věci, hernečky jo. Malovaný, talířky, jo. Starý nádobí.
2: Jo,
1: prostě,
2: jo, koška z lišky, prostě to já miluju, já vím, že to je hrozný, ale jo.
1: Mám to taky moc ráda. Takže určitě i vy chataření máte rádi a těšíme se, až budeme v létě jezdit na ty naše domečky a budeme tam zvelebovat ty naše zahrádky.
0: Každou středu večer. Mějte krokodýla v kase každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer, krokodýlí večernice s vámi, Elena.
2: Janča, krásný večer.
1: Tak a my jsme se bavili o tom, že budeme zvelebovat i naše zahrádky. To je takové, myslím, moc hezké téma. Jani, jak...
2: Jako jestli to nebyl dvojsmysl, tak dobrý, no.
1: Jenže se na to moc netváří teda, pravda. A já čekám nějakou historku se zahradničením, katařením.
2: Prostě. Kataření, OK, to mám ráda, ale zahradničení, to se teda přiznám, že to jsem jako úplně, to jsem úplně začátečník.
1: Kozel zahradník, jo.
2: No, to jsem přesně já, to je hrozný. Ty jsi na tom jak?
1: Hele, já jsem na tom taky dost blbě, ale... Právě možná o tom vypovídá moje historka, když jsem se pustila do sekání trávy. Takže nejdřív jsem zjistila, že mám sekačku, kterou mě nějak rozežrali myši, tak jsem musela koupit novou. A ta nová jako dobrá značka, sekačka s pojezdem, fakt jako dobrá.
2: Chodí to výborně.
1: Normálně samo to všechno dělá, jo. Pan, když mě to ukazovala, jsem byla nadšená, takže jsem přijela na tu zahradu, začala jsem sekat, ale dala se mě nějaká hrozně těžká ta sekačka kolem těch stromů, já jsem se s tím táhala. Říkám, kurňa, taková drahá sekačka, jsou sedřená jak kůň, co je, spocená jsem byla, fakt, nadávala jsem jak špaček. Pak vylezl můj syn a dívá se na mě a říká, mami, prosím tě, jako co děláš? Proč si nezapneš ten pojezd? Takže jsem chtěla říct, že i šikovný, hezký holky prostě občas můžou mít slabou chvíli.
2: No, to je samozřejmě pravda, to je lidské a samozřejmě šikovné krokodýlí večernice se na vás těší už za týden a teď už také s krokodýlem do pelíšku a Jareček Hemala, mějte se krásně, dobrou noc.
1: Krásný večer.
0: Krokodýlí večernice, každou středu večer. Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Středobodem letošní přehlídky židovské kultury Štetlfest bude prostor, kde stávala brněnská velká synagoga. Nacisté ji vypálili v roce 1939. Pátý ročník Štetlfestu potrvá od 26. do 30. srpna a nabídne 130 programových položek. V Zoo Brno se stádo vapity sibirských rozrostlo o několik mláďat. Brněnská zahrada je společně se zoo v Ostravě v Česku jediným místem, kde lidé mohou tato zvířata vidět. Nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Jeho barvy bude oblékat útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy

Hlavně Krokodýla si užíváte hit za hitem a to je dobře. 3. červen tu máme, krásnou noc vám z Krokodýla už přeje Jarek Hemala. Rozjíždíme noc plnou hitu. Hezký poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Dneska má svátek Tamara, 3. června patří těmto dámám. Užijte si svátek i další hit u nás na Krokodýlu.

Na Krokodýlu je s vámi Jarek, přeji hezký poslech, krásnou noc. Teď budeme hrát tady do Bystrce. V Bystrci nás ladíte, posloucháte v Brně na 103 FM. Tak pěkný poslech a hezkou noc.

Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Pěknou noc, skvělou pohodu na Krokodýlu vám přeje Jarek Hemala. Jdem se podívat na dnešní den. Dnes máme Světový den jízdního kola. No, abyste viděli, tak doufám, že vám neleží jen tak někde jako to moje, že využíváte často. A všem samozřejmě, co rádi vráží na kolech, přeji krásnou noc.

Pohodovou noc ve vysílání Krokodýla s vámi Jarek, před námi skvělé hity. No a nezapomeňte, že i zítra po ránu pro vás budeme mít balík peněz v soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Tak držte naši vlnu.

největší hudební výběr vám nabízíme na Krokodýlu. Jarek Hmala přeje hezký poslech. Krásnou pohodovou noc, to třetí červnovou, a věřím, že pro vás byl dnešní den třeba něčím zajímavý, příjemný, něco hezkého jste zvládli, někdo vás příjemně samozřejmě překvapil, nebo vás také někdo nepříjemně nasral. To se také stává. No, mějte pohodovou noc a s námi užívejte Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Za vánoční fanfáry čeká umělce vítěze, tedy velký balík peněz, no doufejme, nebo odměna určitě nějaká. Skladatelskou soutěž na vánoční fanfáry vymyslelo letos Brno Střed na oživení Vánoc. Fanfáry mají být pro žestový kvintet, který tvoří 5 předem určených nástrojů. Přihlášky do soutěže se uzavírají na konci prázdnin a třeba některý z umělců nakonec bude odměněn a bude slavný. Tak uvidíme, my si to pak poslechneme o Vánocích. Teď vy si poslechněte ten největší hudební výběr tady u nás na Krokodýlu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Na to koukneme tady u nás ve vysílání Krokodýla. Nové soukromé denní centrum mění pohled na aktivní život seniorů a dospělých. Nabízí prostor pro volnočasové aktivity a pestrý program, který podporuje nové vztahy, sdílení a chuť trávit čas ostatními v moderním prostředí. Tak věříme, že si tam své najdou vy, starší seniori, a budete si to užívat jako třeba právě i hity tady u nás na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.